0: We were just listening or singing the bhajan Guru Bhakta Nagata. How was it here? Guru Bhakta Jagata Me Narehe. So the Guru Bhakta is always protected. The Guru Bhakta is always protected.
1: Guru Bhakta je vždy ochraňován.
0: And then we are thinking, what is the meaning of bhakti to the guru?
1: A pak nastává otázka, přemýšlíme nad tím, co je význam té bhakti vůči guruovi.
0: Bhakti means devotion, means love.
1: Bhakti znamená oddanost, lásku.
0: To be one with the inner self.
1: Být v jednotě sám se sebou, s vnitřním jám.
0: So it is to be, at least to be in the last, it is to be one with thyself.
1: Znamená to tedy být jeden ve svém.
0: Because the guru is this pure form of divine consciousness.
1: Protože guru je ta čistá forma božského vědomí.
0: Guru is the divine itself.
1: Guru je to božství samo o sobě.
0: And with his presence, with the radiance of this pure divine form, he is inspiring us.
1: A s tou jeho přítomností, s tou září té božské formy, on nás inspiruje.
0: He wants to show us the way to be this self.
1: Chce nám ukázat způsob, jak se realizovat.
0: And he says it is with bhakti, with devotion.
1: A říká, že to provedeme prostřednictvím oddanosti, bhakti.
0: Maybe in first we are doing as humans to have love, to be attracted to another form, another person.
1: Nejprve na té lidské úrovni to projevujeme láskou k druhé osobě, být k ní přitahován.
0: Some who we dare to open.
1: A někteří z nás se odváží otevřít.
0: Someone whom we let come very close to ourselves.
1: A někteří se odváží jít tou vnitřní cestou sami k sobě.
0: Where we can be honest.
1: Kde můžeme být pravdiví.
0: Where we feel safe.
1: Kde se cítíme v bezpečí.
0: And we like to be.
1: A kde rádi přebýváme.
0: This is the attraction.

0: to be the same.
1: Ale přichází k nám, aby nás vedl v tom, aby jsme byli to samé, aby jsme se stali tím samým.
0: He is teaching us with his wisdom how we shall live to be one with ourselves and with him.
1: Učí nás prostřednictvím své moudrosti, jak být s ním, jak se s ním spojit.
0: This is the way of yoga, to be one with thyself.
1: A to je cesta jógy, spojit se sám se sebou, být v jednotě.
0: To unite.
1: To spojení.
0: To become complete, purna.
1: Stát se purnou, kompletním.
0: And he is explaining us what we can practice to be that.
1: A vysvětluje nám, co máme cvičit, aby jsme toho dosáhli.
0: First is this devotion, this connection to Gurudev.
1: Nejprve to začíná tím spojením s Gurudevem, to oddaností.
0: And then he is giving us the mantra.
1: Pak nám dává mantru.
0: This prayer to God.
1: Modlitbu k Bohu.
0: With this energy.
1: A s touto energií.
0: We will become one with ourselves.
1: Se spojíme se svým vnitřním já.
0: And then we will be one with our Gurudev.
1: A potom se tedy zároveň spojujeme i s tím Gurudevem.
0: Doesn't matter where he will be with his physical form.
1: Bez ohledu na to, kde se nachází ve své fyzické formě.
0: So the love, this opens our inner world.
1: Takže ta láska otvírá náš vnitřní svět.
0: And then we will understand more and more.
1: A pak budeme více a více rozumět.
0: And then we will quench our thirst, how Swamiji always says.
1: A pak uhasíme svou žízeň.
0: So we are not alone, we are always with him.
1: Že nejsme sami, jsme vždycky s ním.
0: He is always with us.
1: A on je vždy s námi.
0: And now, with our practice, with the techniques he was teaching us.
1: A prostřednictvím našeho cvičení a technik, které nás učil,
0: we can reach this aim.
1: Můžeme toho cíle dosáhnout.
0: And he is so merciful.
1: On je tak milostivý.
0: He was sending us Avatar Puriji.
1: Že nám poslal Avatar Purijiho.
0: And we feel this connection from Avatar Puriji to our Gurudev.
1: My vnímáme to spojení skrze Avatar Purijiho.
0: And for sure, we are all very thankful.
1: S naším Gurudevem a jsme za to velmi vděční.
0: That he is taking over this duty.
1: Jsme vděční za to, že na sebe vzal tento úkol.
0: To give us this strength to go on.
1: Aby nám dal sílu pokračovat.
0: We need this, no? Somehow we can hold on.
1: My tohle potřebujeme, protože potřebujeme se něčeho držet.
0: And we are very thankful that Avatar Puri she said yes, I will do.
1: Jsme velmi vděční, že Avatar Puriji řekl ano, udělám to, vezmu to na sebe.
0: Deep Narayan Bhagwan ki jai.

0: शांति श्री देव नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परम श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरुदेव की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वरानपुरी जी सतगुरुदेव की जय। महामंडलेश्वर श्री अवतारपुरी जी महाराज की जय। Hariom, všichni drazí moji bratři a sestry. Jsem velmi šťastná, že tady jsem dnes s vámi, nebo v tyto dny s vámi. A stejně tak jsem šťastná a vděčná za to, že Avatar Puriji je s námi.
1: Dear Hariom, dear brothers and sisters, I'm very grateful and happy that I'm here today with you. As well as with our dear Avatar Puriji.
0: Já bych navázala trošku na to, co říkala Swami Daya, a v minulých dnech také spoustu inspirací a spoustu nádherných myšlenek nám přinášel do našich myslí a hlavně do našich srdcí Swami Avatar Puriji. Takže něco z toho bude takový mix. Co mě přijde.
1: I would like to carry on with what Swami Daya started and was just saying, and also some inspiration which I personally got from Avatar Puriji this week.
0: Začala jsem dnes s mantrami a ta poslední byla mantra úplnosti. A to je mantra, která charakterizuje našeho mistra a všechny mistry, všechny svaté duše, které přicházejí na tuto planetu, aby nám pomohly.
1: I've started with mantras, and the last mantra was the mantra of wholeness or completeness, and also the mantra of our master.
0: Tak jak s vámi Daya a Avatar Puriji říkali, tak každý svatý mistr, každý guru, který realizoval božské kosmické vědomí, je dokonalý, je úplný.
1: As Swami Daya mentioned, as well as Avatar Puriji, every single master who achieved self-realization is complete.
0: Jeho dokonalost je mimo čas, mimo prostor, je mimo naši loku, naši mrityloku.
1: And his completeness, his perfection is outside of this space, outside of lokas.
0: A přesto on z té své nekonečné milosti a lásky k nám sestoupil jako realizovaná duše, vstoupil do lidského těla.
1: Nevertheless, he descended into the human form, into the human body, out of the gratitude, out of the mercy from us, for us.
0: A přišel jenom proto, aby nás zachránil, aby nás v mrtvé loce nenechal utopit v tom světském.
1: And he descended only for our own salvation, so he wouldn't let us in this mritri loka.
0: A teď si možná zkuste každý z vás vzpomenout, kteří máte mantru od našeho mistra, od našeho milovaného Vishvagurujiho, jak se to událo, jak jste přišli ke Swamijimu.
1: Now try to remember those of you who have mantra from our Vishvaguruji. How it all happened? How did you come to Vishvaguruji?
0: A já to řeknu sama za sebe, jak to bylo se mnou, a jenom potvrdím to, co říká Avatar Puriji, že my jsme nenašli mistra, ale mistr si našel nás. A v tom je něco, to je něco úžasného, když se nad tím zamyslíte.
1: I will share you my own story, which confirms, as Avatar Puriji mentioned here as well, that we didn't find the master, but the master found us. And when we realized that, it's something unbelievable.
0: Ještě než jsem s vámi ho potkala, tak já už jsem už bylo období několika let, když jsem hledala. Já jsem ani netušila, co hledám, ale bylo v tom zpětně teprve v letech, kdy už jsem měla mantru a už jsem poznala svého mistra, jsem pochopila, co to bylo za roky.
1: Before I came to Swamiji or discovered Swamiji, I was searching and I didn't see it that way at that time. It only came to me later when I was a disciple and had a mantra.
0: Já už jsem o tom mluvila v loni, takže možná, abych neopakovala stejné věci, já to zkrátím.
1: I was mentioning this story last year, so in order not to repeat the same things, I will make it shorter. Takže můžeme to udělat klidně delší.
0: Bylo to období, kdy ve střední Evropě vládl tuhý režim, komunismus, železná opona a náš mistr tehdy bydlel nebo žil, pohyboval se samozřejmě po celém světě a centrum měl ve Vídni.
1: It was at the time when we were here in the communism, so it was difficult times because of the regime and Vishwaguruji was based in Vienna.
0: Já už jsem tehdy praktikovala jogu, po několika letech jsem se dostala ke cvičitelce nebo k učitelce jogy, která už byla žákyní Swamijiho, už cvičila jogu v denním životě.
1: I was already practicing yoga at the time and after a few years I found an instructor who was already a disciple of Swamiji.
0: Teď se možná ještě trošičku vrátím. Kromě toho, že jsem cvičila jogu, tak předtím jsem četla spoustu knížek, už spirituálních knih a v jedné knize to mě zaujalo nejvíce, to byl Romain Rolland, životopis Ramakrishny a Vivekanandy.
1: And before I started practicing yoga, I was spending a lot of time reading spiritual literature. I was especially inspired by the book from Romain Rolland, The Life of
0: Ramakrishna. A Vivekananda.
1: And Vivekananda.
0: Dva díly.
1: Two parts, two volumes.
0: A tam byla jedna, protože to jsou tlusté knihy, a tam byla jedna větička, která mě zaujala.
1: These are really thick books, but there was one statement which interested me.
0: Když je žák připraven, mistr přijde.
1: When the disciple is ready, the master arrives.
0: A tak to nějak bylo i se mnou. Nerozuměla jsem té větě, potom když jsem už cvičila podle systému yoga v denním životě, tak mě ta, nebo nám ta dotyčná cvičitelka říkala, že má svého mistra, že je z Indie, že cvičí tradiční jogu a žije ve Vídni.
1: So it was a very similar in my case. So I didn't quite grasp it. I was just inspired by it. And later when I was doing the yoga with this disciple of Swamiji and coming to her classes, she told us that she's got a master and he lives in Vienna.
0: No a to se mě spojilo s tou větou z té knihy, když je žák připraven, tak mistr přijde, jsem říkala, tak jak já mám k tomu mistrovi se dostat, když je za tou železnou oponou.
1: And I recalled that statement from the book and when the disciple is ready, the master arrives and was thinking, how is that gonna happen when he is basically behind that wall. Iron Gate.
0: Takže to zase zkrátím. Nastal požehnaný čas, požehnaný den v roce 1988.
1: And after some time in 1988, the blessed day came up.
0: Stále v komunistickém Československu.
1: We are still talking about communistic Czechoslovakia.
0: Byla veřejná a přímo v Brně, tam odkud pocházím, kde bydlím, byla veřejná přednáška.
1: And right Brno, right in Brno, where I'm from and where I live, there was a public lecture.
0: A na této přednášce jsem měla, tehdy jsem to nechápala, ani jsem netušila, jak obrovské je to požehnání, ale potkala jsem nejenom Vishvagurujiho, nejenom Svamiho Mahasvaranajiho, ale doprovázelo tehdy do Evropy i jeho mistr Svami Madhavananji.
1: And during this lecture, I didn't quite understand at that time how big blessing it was. I got to meet Vishvaguruji, but also his master, Holy Guruji.
0: Takže tak, tak se naplnila ta slova, která říkala ta kniha a která říká, stejná slova říká i Avatar Guruji, že když že žák nenajde mistra, ale mistr si najde svého žáka.
1: So the statement from the book was fulfilled. That statement I read many, many years ago and which we can hear from Avatar Puriji as well. That the disciple doesn't find the master, but the master finds the disciple.
0: Avatar Puriji také v té souvislosti říkal další věc, že nejenom, že si nás mistr najde, což chápu, jako že je to výsledek našich minulých dobrých karem z našich minulých životů.
1: And what Avatar Puriji says that the master will find us, that's I understand is the result of our karmas from the last lives.
0: A další věc, která je nebo další projev nesmírné milosti každého mistra vůči žákům je ta, nebo ten projev.
1: And another sign of great grace from the master.
0: Že nejenom si svého žáka najde, ale potom se o něj s obrovskou láskou, péčí a shovívavostí, hlavně shovívavostí, o nás stará.
1: Is that he not only finds the disciple, but also with a great compassion and tolerance, he looks after every single disciple.
0: Protože všichni si asi přiznáme, že když jsme přišli ke Svamijimu, ke svému mistru, tak jsme byli plní všeho možného, všech možných nečistot, pochyb, očekávání, představ.
1: So I think many of us can admit that when we met Swamiji, we were full of impurities, doubts, ideas.
0: Ale v okamžiku, v tom nádherném okamžiku, v ten nádherný požehnaný den, kdy jsme dostali mantru.
1: But in that blessed day when we received the mantra,
0: to byl den, kdy se stal zázrak v našem životě.
1: That was the day when a miracle has occurred.
0: Protože v den, kdy mistr přijímá někoho za svého žáka, tak mu slibuje, že se o něj bude starat nejenom v tomto životě, ale všechny následující životy tak dlouho, dokud svého žáka nedovede k té dokonalosti, k té úplnosti, kterou je on sám.
1: Because on the day when the master takes open a new disciple, he is making a vow that he is going to look after the disciple, not just in this life, but for many other lives until that disciple reaches perfection.
0: A říká se, že žák může mistra opustit a stává se to.
1: It is said that the disciple can leave his master and it happens.
0: Ale mistr svého žáka nikdy neopustí.
1: However, the master never leaves their disciple.
0: On se o nás, dovolím si říct, bude starat tak dlouho, dokud, tak jak s vámi Daja včera o tom mluvila, dokud neočistí všechny ty naše vrstvy, nesetře všechna zrcadla, nesmete všechen prach a bude se o nás starat tak dlouho, dokud nás nedovede do toho kosmického vědomí.
1: He is going to look after us for as long as until all the dust has been swept, until all the mirrors have been cleaned, until he brings us to the completeness and perfection.
0: A na tu cestu nás vybavil mantrou, guru mantrou, osobní mantrou.
1: He gave us a personal mantra for that journey.
0: A ta mantra je jako světlo, které zažehl v našem srdci. Spojil svoje srdce, svoje světlo, které září v srdci našeho mistra, s naším světlem v našem srdci.
1: Mantra is like a light lit up in our heart, which connects to his heart, so that way he lives in our hearts and we are connected.
0: A je to, tak jak se vám Ježí říká, je to baterka, je to světlo, které ozářuje naši cestu.
1: As Swamiji says, it is like a battery. It's light which shines open our path.
0: A je na nás, jestli to světlo nenecháme zasnout.
1: It's up to us if we keep the light burning or if we allow it to fade away.
0: A mistr nás vždycky bude ochraňovat na cestě, ale tak, jak Svámi Avatar Puriji říká, on nám cestu ukáže. On nám bude dávat a dává nám neustále pokyny, techniky, rady, bude nás všemi možnými způsoby chránit, ale po té cestě musíme každý jeden krok jít, každý sám. On za nás nemůže kráčet.
1: And as Avatar Puriji says, the master will always protect us on our journey. He will always give us advice.

0: advice, techniques, and so on. But it's us who need to walk the talk, who need to walk on the path and do the step by step. He can't do that for us.
1: A tím začíná cesta, naše cesta, cesta žáka.
0: That's how the path of the disciple begins.
1: Znamená následovat bezvýhradně, bez pochyb, s absolutní důvěrou, šrádhou, vírou, oddaností pokyny svého mistra.
0: That means to follow with no doubt, with no fear, with shraddha, all the instructions from master.
1: A my víme, že to není vůbec jednoduché.
0: We know that it's not easy.
1: A já si vzpomínám na jeden krásný příběh, který mám moc ráda, který nám Svamiji kdysi vyprávěl, možná vícekrát.
0: I remember one story which I personally like very much, which Svamiji shared with us few times.
1: A já jsem si ho v duchu pro sebe nazvala cesty stopy v písku.
0: And I give it a title personally, which means my title would be for the story, The Footprints in the Sand.
1: A ten příběh zní asi takto. Mistr, guru, kráčel se svým žákem takovou polopouští, já jsem si tak představovala jako krajinu v Rajasthánu, někde kolem Jadanu.
0: The guru and the disciple were walking together in a deserted landscape. I imagined it as the landscape in Rajasthan.
1: A den byl velmi krásný, svítilo slunce, pohoda. Co si žák může přát víc, no když kráčí ne ruku v ruce, ale se svým mistrem.
0: The day was beautiful, the sun was shining. What else could the disciple wish for when he was walking alongside his master?
1: A na té cestě zůstávaly stopy obou dvou, otisky jejich chodidel, jak šli krajinou.
0: And as they were walking, they were leaving the footprints behind them.
1: A pak se začalo počasí měnit, obloha se zatáhla, zvedl se prudký vítr.
0: Then the weather suddenly started changing. The sky became clouded. Forceful wind came up.
1: Tak teď musím příběh trošku upravit. Ten mistr s tím svým žákem kráčel. Žák si představoval, že mistr kráčí. On tam fyzicky nebyl, ale žák viděl vedle sebe stopy v písku. A tím si uvědomil, že ten mistr ho doprovází na cestě. Promiňte.
0: However, the master wasn't there present in a physical form. That's how the disciple was imagining it. But what he did see were the master's footprints. So he wasn't there physically, but he was leaving footprints behind him and the disciple felt his presence.
1: No, jak jsem říkala, počasí se změnilo a bylo čím dál tím horší. Byla vichřice, tak jak si představíme, kdo jste zažili třeba monzun nebo předmonzunové období někde v Indii, tak jsou tam obrovské bouře a ta cesta se stávala také, nejenom, že špatně ten žák na cestu viděl, byl vichr a navíc tam, tak jak v Rajasthánu v krajině, jsou takové ty trnité keříky, které zraňovaly jeho nohy.
0: The weather was becoming worse and worse. The storm was starting like one of those storms you can experience just before monsoon or during monsoon. It was becoming more and more difficult to walk. There were also those thorny bushes around where you can really hurt your feet.
1: A tehdy se žák podíval na cestu, po které kráčel a najednou zjistil, že ty stopy, které byly vedle něj, které vnímal jako přítomnost svého mistra, ty stopy zmizely.
0: The disciple looked around and realized that those footprints, which he felt were the footprints of his master, suddenly disappeared.
1: A v tu chvíli žák začal v hloubi svého srdce nejenom pochybovat, ale zlobil se na svého mistra a v duchu mu říkal, když je krásné počasí, svítí slunce, je pohoda, jdeš se mnou, jsi vedle mě.
0: In that moment, the disciple started having doubts and started being angry and was saying, so when it's nice weather, when it's sunny, you are walking with me.
1: A když se počasí změní, cesta začne být nepříjemná, nebezpečná, obtížná, ty jsi mě opustil, ty se mnou nejsi.
0: But when the weather changes and the journey becomes difficult, unpleasant and even dangerous, you leave me.
1: A v duchu k němu promluvil mistr, přišla odpověď.
0: And in the spirit he got the answer, the mister started talking to him.
1: A ten žák slyší vnitřní hlas, vnitřní odpověď. Když je krásné počasí, jsem s tebou, ale když se okolnosti v tvém životě změní, se nastává nějaké těžké období, tak jak teď při té bouři, tehdy tě nesu na svých dlaních.
0: Innerly he received the answer from his master, who was saying, when it's sunny, when it's everything is good, I am with you. But when the conditions change and become more difficult, I carry you on my hands.
1: A tak je to s naším mistrem. Tak se o nás stará. Tak bychom to měli chápat a s takovou důvěrou vložit svůj život do jeho rukou. I s tím, že jsme nedokonalí, protože kdybychom byli dokonalí, tak tady nebudeme.
0: And that's how it is with our master, that he holds us and he carries us over. And that's how we should be looking at it. Even when we are impure, because if we were perfect, we wouldn't be here in the first place.
1: Tak i za těchto okolností pochopit, že úkol nebo jediný důvod, proč jsem mistr sestupuje z Brahmaloky, je ten ochránit nás a vést nás. On se obětuje, my ne.
0: So even when we might be impure and not able to see the things, it's important to realize that he is the one protecting us, that he comes from Brahmaloka in order to protect us, to guide us.
1: A tak je to se všemi mistry.
0: That's how it is with all masters.
1: Vždycky tu byli, stále tu jsou, a nemluvím jenom o Vishvagurujím. Na tuto planetu přichází spousta dalších svatých duší, které přicházejí proto, aby ochránili lidstvo.
0: They've always been here, they are still here, and it's not just the Vishvaguruji, but different sense, and they descend here on this planet to protect the humankind.
1: A vždycky tu budou.
0: And they will always be here.
1: Co říct na závěr? Asi jenom v duchu si procíte vděčnost, nekonečnou vděčnost a zkuste vnímat lásku Vishvagurujího, kterou k nám má.
0: So to finish this off, I would just add, just feel innerly the immense love our guru has for us.
1: A stejně to je tak z naší strany vůči Avatar Purijimu.
0: And similarly, it is from our side towards the Avatar Puriji.
1: Oni jsou všichni jedno světlo.
0: They are all one light.
1: Nedívejte se na fyzickou podobu. Vnímejte světlo, vnímejte lásku.
0: Don't look at the physical form, but feel the light and the

0: भगवान की जय। जिसी विषय को दशा परम स्वामी महाशरंज गुरुदेव
1: की जय।
2: सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self. Salutations to Srila Purji Siddhapeetha Parampara.
3: Pozdravení Shri Alakpurjiho Pita Paře. Pitapara.
2: My dhanvat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalishwar Maheshwaranand Puriji.
3: Pozdravení našemu drahému Gurudevovi.
2: Om Namo Narayan to all the sannyasis and half sannyasi present here.
3: A také všem sannyasinům přítomným tady.
2: And Hariom and good morning to all of you who are present here in the beautiful ashram, our home, Strilke.
3: Krásné ráno vám všem tady přítomným v našem nádherném ášrámu ve Střílkách.
2: And those who are watching on Swamiji TV.
3: A těm, kteří se díváte na Swamijiho TV.
2: I had a question by someone.
3: Obdržel jsem dotaz od někoho.
2: That he or she, I forgot, received a yantramala.
3: Že obdržel ten člověk yantramalu.
2: And she also has guru mala.
3: A má také guru málu.
2: And she doesn't know or he doesn't know if it is okay to wear both and to chant all mantras.
3: A neví, jestli je v pořádku, aby nosila obě ty mály a říkala si, opakovala si obě mantry.
2: So the answer for that is guru mala, guru mantra is the highest.
3: Takže ta odpověď je, že guru mantra je tou nejvyšší.
2: That's something which is constant, that is something which is everlasting, which will always be and you should always do it.
3: Je to určitá konstanta, něco, co věčně trvá a něco, co bychom vždy měli si opakovat.
2: And for different type of healings, for different type of objectives, for different goals, we do certain sadhanas which involve doing the bija mantra of that god or goddess.
3: A pro účely léčení my nebo pokud chceme dosáhnout určitého cíle, tak si můžeme říkat opakovat tu specifickou bija mantru k tomu určenou.
2: Like when we were doing now this Mahamrityunjaya yagya for Gurudev and Jap.
3: Jako třeba tuto yagyu, kterou jsme cvičili pro Gurudeva, za Gurudeva.
2: Then we were chanting Mahamrityunjaya mantra, not on the guru mala, but on a different mala.
3: Tu Mahamrityunjaya mantru jsme si předříkávali ne na guru mantru, ale na málu, ale na jinou.
2: Then when I have sadhana for Devi, then I have a crystal mala, which I chant the mala from.
3: Když cvičím sádhanu za Devi, tak to provádím s křišťálovou málou.
2: When I do sadhana for Vishnu Bhagavan, then I have tulsi mala.
3: Když dělám sádhanu pro za Vishva Bhagavana, tak používám málu z tulsi.
2: So I have four malas.
3: Že mám celkem 4 mály.
2: You wear your guru mala.
3: Vy nosíte svou guru málu.
2: If you are doing a specific sadhana and that specific person told you to wear that mala, then wear it.
3: Ale pokud máte nějakou speciální sadhanu a ten určitý člověk vám řekl, ať na ní používáte tu a tu málu, tak ji noste.
2: The example which we got few days back of riding two horses.
3: Ten příklad, který jsme si uváděli před několika dny o ježdění na dvou koních.
2: Applies when there is some bhava, when we put both of those energies equally.
3: Ten je aplikovatelný, když máme sama bhava, když uplatňujeme rovnoměrně dvě energie.
2: But that was the example for Holy Guruji and Swamiji. In that case, it was hard to place someone up or down.
3: Ale to, tento příklad se týkal Holy Gurujiho a Swami Jiho, takže v tom případě nemůžeme jednoduše jednu jakoby povýšit na druhou.
2: But in this one it's pretty clear.
3: Ale v tomto případě, který jsem zmiňoval, tam je to poměrně jasné.
2: Ramakrishna Seva Nabadeyu Snevi Guru Keen. So in this one there's no comparison of Guruji or Swamiji. It is God or goddesses or someone who is the boss of God and goddesses, which is Gurudev. So
3: tady nesrovnáváme Gurujiho a Swamijiho, ale tady se jedná o různé božstva a jejich šéfem těch božstev je Gurudev.
2: So that Guru mantra is always going to be your priority?
3: Že Guru mantra vždycky by měla být vaší prioritou.
2: No, there is no harm in wearing both of the malas on your neck.
3: Samozřejmě nic si tím nespůsobíte, neuškodí vám to, když budete mít dvě různé mály nosit na krku.
2: Because a specific sadhana, for example, the Mahamrityunjaya sadhana, which we did it, there is a specific number of malas which we have to complete and then you take off the mala and you put it again there. It's done.
3: Protože u specifických nějak sadhan, tam je určitý určité instrukce, kolik mál a jakou málu to musíme provádět a dokončit, tak prostě si ji provedete a pak tu málu zase položíte.
2: And the person who gave you that yantra was, I think you wrote it, was an Ayurvedic doctor, so Ayurvedic doctor is not a guru.
3: A vlastně v tom dotazu, v tom příkladu, ta jantra mála, jantrová mála, ta byla obdržena od ajurvédského doktora a to není žádný mistr, to není guru.
2: And if he told you to wear it and do certain mala for certain healing, go for it, no harm in it.
3: A když vám takový doktor doporučí si udělat určitý počet mál, tou specifickou málou, za účelem léčby, tak klidně to provádějte, tím si nic neuškodíte.
2: If you eat, you can also fill your stomach with only chapati and sabji, or you can also fill your stomach with 10 different things, you know.
3: To je podobné, jako když jíme a naplníme si žaludek čapátama a sabjím, anebo se najíme a dáme si 10 různých druhů jídla.
2: So no harm in wearing both of the malas, no harm in chanting all both of the malas, just keep your roots and remember the roots and keep them clear.
3: Takže není na škodu jakby nosit dvě různé mály, cvičit dvě různé mály, ale pamatujte na své kořeny a dodržujte to.
2: And yes, Ayurvedically, or if you go according to the Sanatan Dharma, all the god and goddesses help in different aspects of our healing process.
3: A pokud následujete tu cestu Sacanátam Dharmy, tak veškerá ta božstva pomůžou vám v úspěchu v tom procesu uzdravování.
2: Shrimata, Shrimatam Devi, Shrimatam Singhasaneshwari, Shrimata,

0: She's the highest divine consciousness.
1: Ona je to nejvyšší božské vědomí.
0: Shri. Shri means Devi, the goddess.
1: Shri znamená Devi, bohyně.
0: And the yantra which we wear is of Shri yantra.
1: A yantru, kterou nosíme, je Shri yantra.
0: Bala Tripura Sundari is her first aspect of the Devi, the young girl who we worship first in the initial stages.
1: To, co my uctíváme v těch počáteční fázi, tak je to ten mladý aspekt té Devi, když byla dítě.
0: Then you go higher and higher and start worshipping the other aspects of the Devi.
1: Pak jdeme výše a začneme oslavovat ty další aspekty té Devi.
0: So the highest powerhouse is in your Guru Mantra.
1: Ale ta nejvyšší elektrárna, ta zásobárna je ve vaší Guru Mantře.
0: But the rest are like other supplements, like vitamins and this and that. So no harm. You can wear, chant, do whatever.
1: A všechno ostatní jsou jenom doplňky, jako doplňky stravy, ale to vám neuškodí.
0: Is it possible to get mantra when someone comes just for a weekend? How to do it? Yes, just come up to me.
1: Takže dotaz zněl, je možné získat mantru, když já jsem tady jenom na víkendu nebo plánuji sem přijet jenom na víkend, a odpověď je ano, jednoduše přijďte rovnou za mnou.
0: And rest are topics for satsangs, which we will take one by one.
1: A zbytek jsou témata na satsang, takže si to probereme jedno po druhém.
0: And meditation of Alok Puruj's cave to repeat once again. Sure, we will do it one day. But first time, we are finishing the Parampara series. So we had Alok Puruj, we had Dev Puruj, and we will have Mahaprabhuji on Thursday, then Holy Guruji, then Swamiji, then we can repeat the meditations again.
1: Byla tady prosba za to, aby jsme si zopakovali tu meditaci na Alok Purujiho jeskyni. Takže odpověď je, a není problém, uděláme to znovu, ale protože máme teď téma parampary, měli jsme Alok Purujiho, Dev Purujiho, ve čtvrtek bude zasvěcený Mahaprabhujimu, tak až postupně dokončíme celou tu paramparu, tak pak se vrátíme k té meditaci na Alok Purujiho jeskyni.
0: And I think the camera crew is also cutting and chopping and refurbishing and making the meditations which we had till now ready, so it will be soon available for all of you.
1: A myslím si, že také náš kamerový tým různě editují ty nahrávky a z těch meditací vlastně vytvoří nahrávky, které budou dostupné pro vás všem, abyste si doma mohli pouštět tu meditaci a udělat ji.
0: How long? Till the end of this week it will be available.
1: Takže někdy na konci tohoto týdne by už ta konkrétní meditace měla být k dispozici.
0: Some people are not really convinced that it will be ready, but
1: někteří lidi nejsou tady úplně přesvědčení, že se to stihne do té doby, ale uvidíme.
0: The boss of the house. But yes, we will try our best. They are working very hard.
1: Takže vynasnažíme se, oni opravdu na tom tvrdě pracují.
0: How many of you like football?
1: Kolik z vás má rádo fotbal?
0: I'm not asking youth and kids, I'm also asking you all.
1: Já se ptám vás všech, nejenom já, děti a mládeže.
0: Anyone who likes football, raise your hands.
1: Kdo z vás má rád fotbal, zvedněte ruku.
0: Okay, so we organized a field in the village. So in the coming few days we will see when the weather is good and one day we will have a football match.
1: Takže zarezervujeme si tady fotbalové hřiště ve vesnici.
0: And this is not only for the youth and children, this is for all of you, okay?
1: Tady co máme to fotbalové hřiště ve vesnici, zarezervujeme si ho a za pár dní, když bude pěkně, tak si dáme fotbalový zápas a je to pro vás, pro všechny, nejenom pro děti.
0: We told you, satsang can be anywhere.
1: My jsme vám říkali, že satsang může být opravdu kdekoliv.
0: We will have the bhajan band and the speakers there.
1: Přemístíme tam bhajan band a bedinky na zvučení.
0: And we play football.
1: a budem hrát fotbal.
0: And I heard that also some bhaktas from Slovenia donated also some badmintons and basketballs, and we have many things, so that will be also used for the youth, and so yeah.
1: A slyšel jsem, že baktové ze Slovinska darovali badmintonové pálky a také basketbalové míče, máme toho spoustu, takže to využijeme pro mládež.
0: The company of truth, that is satsang.
1: Ta společnost pravdy, to je satsang.
0: You sitting here and staring at me does not necessarily need to be satsang. We can be outside, but if there is purity, compassion and love in the heart and kindness, that is satsang.
1: Když sedíme a vy na mě prostě zíráte, tak to samo o sobě nemusí být satsang, ale je to ta láska v srdcích, ta čistota, kterou máte a sdílíte, to je satsang.
0: You're walking in the woods and you are having good company, good talks, love, that is satsang.
1: Nebudete na procházku do lesa, jste v dobré společnosti, máte velmi dobré konverzace, smějete se, tak to je satsang.
0: It's just about the awareness and our consciousness, if it's in the right place, well and good.
1: Je to všechno jenom o tom, o té našem vědomí, o té bdělosti, pokud je na správném místě, tak všechno je dobré.
0: But if we are sitting here and our mind is in some interesting places, then that is kusanga.
1: Ale pokud tady sedíme, ale naše mysl putuje do takových zajímavých míst, tak to je kusang.
0: How many of you remember the story of the gold coin and the thorn and two friends?
1: Kolik z vás si pamatuje ten příběh o zlatém trnu a dvou přátelích?
0: Finally, I see more than one hand up.
1: Konečně vidím víc jak jednu ruku zvednutou.
0: So you want me to narrate it again?
1: Chcete, abych to znovu vyprávěl?
0: No or ano? Ano, okay. So, once upon a time.
1: Bylo, nebylo.
0: There was a king and a queen.
1: Byla král a královna.
0: And they happily ever after died. End of story.
1: A potom všem šťastně zemřeli, konec příběhu.
0: So, they were two friends.
1: Takže byli dva přátelé.
0: And one of them said, there is a beautiful ashram nearby.
1: A jeden z nich řekl tomu druhému, nedaleko je krásný ashram.
0: There are a lot of yellow bananas living there.
1: Že je tam hodně žlutých banánů.
0: And few oranges.
1: A pár oranžových. Pomerančových.
0: But it's a good atmosphere there.
1: Ale je tam velmi dobrá atmosféra.
0: They're always laughing and smiling and dancing and clapping.
1: Neustále se smějí, tancují a potleskávají.
0: And there's an interesting looking white painted brown guy there also.
1: A je tam také zajímavě vypadající týpek. Bíle pomalovaný.
0: So I'm going to go for satsang there.
1: Tak rád bych se tam zašel na satsang.
0: Do you want to join me?
1: Chceš jít se mnou?
0: The other friend said, let me think about it.
1: A ten druhý mu řekl, no, ještě si to rozmyslím.
0: Then he said, you know what, I would love to, but there in the cinema is the last show of this movie, which is going to disappear from the theaters tomorrow.
1: A potom mu řekl, víš co, já bych ráčel, ale zrovna ten večer dávají poslední promítání v kině filmu, který chci vidět a který už potom nebude dostupný.
0: And he wasn't patient enough to wait till it comes on Netflix.
1: A on neměl tu trpělivost čekat na to, až se to pak objeví na Netflixu.
0: So he wanted to get it done with that day.
1: Chtěl prostě to vidět ten den.
0: He said, okay, you go there, I go here, and we meet after at this and this time, when the bell rings, we meet at the tilak.
1: A on řekl, dobře, tak já půjdu na ten satsang, ty půjdeš do toho kina a potom se sejdeme v ten čas, kdy zazvoní zvon v tilaku.
0: Agreed.
1: Tak odsouhlasím.

0: It says, Guru Bhakti is everlasting. Kripa is always there, so I can be in the movie and I still get Kripa.
1: Avatar Puri pořád říká, že Guru Bhakti je věčná a že je stále s námi, takže já jsem mohl být tam v tom kině a pořád obdržet dostat tu Guru Kripa.
0: Vishwa Guruji is in my heart. Doesn't matter if I'm in the movie or doesn't matter if I'm here, no?
1: Vishwa Guruji nám říká, že je v našem srdci, takže je jedno, jestli jsme na satsangu nebo v kině.
0: The other friend thought, it was a boring movie. I wish I would be there in Strilki. Maybe I would little bit dance and have bonfire and get some chocolates.
1: A ten druhý kamarád, co byl v tom kině, si řekl, to byl nudný film a to mě mrzí, že jsem našel na ten satsang, byl by tam oheň, hudba, dal bych si horkou čokoládu.
0: Okay, so finally the movie finished.
1: A konečně ten film skončil.
0: The satsang finished.
1: Satsang skončil.
0: And they were walking towards Tilak.
1: A oni tedy potom šli směrem k Tilaku, aby se sešli.
0: The person who went for satsang while walking to Tilak, he got a thorn in his foot.
1: A ten z kamarádů, co šel ze satsangu směrem k Tilaku, tak šlápnul na trn.
0: And the other friend who went for the movie, he found a gold coin.
1: A ten druhý kamarád, co šel do toho kina, tak když cestou do Tilaku našel zlatou minci.
0: And when they both reached, one was smiling and one was upset.
1: A když oba dva došli do toho Tilaku, tak jeden z nich se usmíval a druhý z nich byl naštvaný.
0: You know what happened to me? I went to satsang and I was coming back and I got a thorn in my foot and it's still hurting.
1: A jeden říká tomu druhému, víš, co se mi stalo? Já jsem byl na satsangu a píchnul jsem se do nohy o trn a pořád mě to bolí.
0: And the other person started laughing at him.
1: A ten jeho kamarád se začal na něj smát.
0: He said, I went to the movie and still when I came back I found a gold coin.
1: Já jsem šel do kina na film a na cestě zpátky jsem našel zlatou minci.
0: Then they said we have to go again to Strilki and Gurudev will tell us what is the solution of this or why did this happen.
1: Dohodli se, že se musí vrátit zpět do Střílek, aby jim Gurudev řekl, jakoby proč se tohle stalo.
0: Then they came back and yes, Guruji, what's going on? I came for satsang and I got a thorn and he went for kusang and he got a gold coin.
1: Tak když se vrátili do Střílek, tak šli za Gurudevem a zeptali se ho, Gurudeve, co se stalo? Já jsem šel na satsang a dostal jsem trn do nohy a on šel do kina a dostal zlatou minci.
0: And Guruji said, he was supposed to be in satsang. If he would come to satsang, no, sorry. The friend who came to satsang, he was in satsang, but his awareness was not here. His awareness was in that movie.
1: Gurudev odpověděl, ten z vás, co přišel na satsang, tak sice tady byl fyzicky, ale jeho pozornost tady nebyla. Jeho pozornost, on byl mentálně prostě v kině.
0: But only because momentarily he was, or at least physically he was present in the satsang, the result of that was, instead of completely getting crashed by a car, he only got a thorn in his foot.
1: Nicméně, protože on tady fyzicky, byl tady aspoň fyzicky, tak díky tomu se nedostal do nehody a autonehody a jediné, co vyvázl z toho je jedině akorát s tím píchnutím trnem.
0: And the other friend, he was in the movies, but somewhat of awareness was in satsang. His consciousness went to the satsang for a while.
1: A ten druhý, ten byl sice v kině, ale fyzicky, ale jeho pozornost byla na satsangu.
0: So he was supposed to get a whole box of gold coins, but because he didn't go to satsang and he only was for a moment in satsang, for that moment the reward was one gold coin. If he would go to satsang, he would get the whole box.
1: Co na něj čekalo, co mu bylo předurčeno, že měl dostat vlastně celou krabici zlatou.

0: zlata, zlatý mincí, ale protože nešel na satsang, šel místo toho do kina, tak dostal jenom tu jednu jedinou minci.
1: That is the power of bhakti, that is the power of satsang and that is the power of Gurudev.
0: A to je právě ta síla bhakti, síla satsangu a síla Gurudeva.
1: The power to make the king a beggar or a beggar a king.
0: Je to ta síla, která dělá z krále žebráka a z žebráka krále.
1: But it is all on our consciousness, it all depends on the awareness and how we go forward with our lives.
0: To všechno záleží na našem vědomí, na naší bdělosti a jakým způsobem kráčíme životem.
1: No. Which one? Okay, you first. Yeah.
2: I thought I was off the hook.
1: Nah.
0: Myslela jsem, že se z toho dostalu.
1: That's exactly when you think you're off the hook, then I put you back on the hook.
0: To je přesně ono. Když si myslíte, že se vás to netýká, že vás nevyvolám, tak já vás tam přesně na to místo dostanu.

0: Ipakarata Maha Prabhuripkarata Hi Kevalam Om Shanti Shanti Shanti. Avatarpuri makes me laugh, so that's really a great blessing.
1: Avatarpuri mě vždycky rozesměje, což je skvělé požehnání.
0: Most of this satsang I was thinking what I will say when he asks me.
1: Většinu tohohle satsangu jsem strávila přemýšlením, co bych řekla, kdyby mě vyvolal.
0: And then I stopped thinking about it because he started talking. I thought that was it.
1: A pak jsem přestala o tom přemýšlet, protože on začal mluvit, tak jsem si říkala, fajn, tak dneska mě to nečeká.
0: It's a great blessing to be here, to be with Swami Avatarpuriji, with our lineage, with all you beautiful souls and beings.
1: Je to úžasné požehnání tady být s Avatarpurijin, s naší paramparou a s těmi všemi, s vámi všemi, vy jste jak takové krásné duše.
0: Maybe I can explain a little bit about my half sannyas situation.
1: Možná můžu začít tím, že trochu vysvětlím mou situaci, kdy jsem takový poloviční sannyasin.
2: When she gives up the idea that she will get, then she will get.
1: Okay. Když se zdá, když
0: I
1: se
0: hope
1: zdá
0: it ten... happens before I pass away.
1: Když se zdá té myšlenky, že dostane to sannyasinství, tak ho dostane.
0: So 13 years ago here in Strilki, Swamiji asked Tyagpuri and me to come for his house for breakfast. And there was two sannyasis there and I should have clicked that that could mean something. We went to his house and there was only Tyagpuri and I and two sannyasis, full sannyasis. At that time there was only orange or yellow, oranges or bananas.
1: Takže před 13 lety se mi Swamiji mě a Tyagpuri ho zavolal do domečku a byly tam dva sannyasíni. Já jsem se mohla tenkrát už dovtípit, že to asi něco znamenalo, ale nedošlo mi to. V té době tam byly pouze ty pomranče a banány a Avatarpuriji říká, že tak a teď ty máš tady kombinaci oranžové, žluté a bílé a červené.
0: And we had this beautiful lunch. It was so nice. I was

0: jsou in bliss.
1: A měli jsme úžasný oběd a bylo to nádherné, já jsem byla úplně v blaženosti.
0: And then Swamiji casually said, you could come to India at Guru, for Guru Purnima, which was like 4 days away.
1: A Swamiji mi jakoby nic, jakoby se nechumlilo, jen tak prohodil, že bych mohla přijet do Indie na Guru Purnimu, což bylo víceméně za 4 dny.
0: And there will be Sanyas Diksha, and then you and Tyagpuri, you could have the other Diksha, you could become Karma Sanyasis.
1: A řekl, bude tam Sanyas Diksha a ty a Tyagpuri byste mohli mít tu další Dikšu a abyste se stali jakoby Karma Sanyasíni.
0: And of course I said, what does that mean?
1: A samozřejmě jsem se ho zeptala, co to znamená.
0: And he said, I won't tell you now, I want you to enjoy your lunch.
1: A mi řekl, já ti to teďkom nebudu vysvětlovat, já chci, aby jsi vychutnala ten oběd.
0: Very calming.
1: To opravdu mě uklidnilo.
0: And then as we were about to leave, he said, I should look it up on the internet.
1: A když jsme se zvedali, byli jsme na odchodu, tak mi řekl, že já bych se na to měla bych si to vyhledat na internetu.
0: And he said, looking at me, and you will have to cut your hair.
1: A podíval se na mě a řekl, a budeš si muset ostříhat vlasy.
0: And my hair was like here, and I was coloring it at the time.
1: Měla jsem takhle dlouhé vlasy a různě jsem si je barvila.
0: And I said, how short? And he said, something like, you know, Daya, it was Umapuri there.
1: A já jsem se ptala, jak...
0: No! Of course, I'm ready.
1: A já jsem se ptala, a jak zkrátit, jak krátké. A on ukázal na Umapuri, která to měla opravdu na kratičko.
0: So he made this big lila of out of this hair. So I had my first haircut here in Strilki. And he looked and he said, "Naja, okay."
1: Že on z toho udělal takovou velkou lílu a já jsem měla to první stříhání svých vlasů tady ve Střílkách. On se na to podíval a řekl si, no tak, dobrý.
0: And the other thing that he said is, and all your money belongs to me.
1: A ještě další věc, kterou mi řekl, druhou věc, kterou mi řekl, bylo a všechny tvé peníze patří mně. A Avatar Purji říká, že teď ví, jak to funguje aspoň.
0: It all belongs to him, we all know that. Or we're learning about that.
1: Všechno to patří jemu a my to víme, nebo se aspoň o tom učíme.
0: So we managed to get to India in time, just the night before, I think it was.
1: Zvládli jsme přijet do Indie včas, myslím, že to jsme tam dorazili noc předtím.
0: And Swamiji explained a little bit more and he sent me off with the barber to cut my hair again.
1: A Swamiji mi něco málo o tom vysvětlil a pak mě poslal k bábovi, aby mě znovu ostříhali vlasy.
0: And of course he gave all the instructions in Hindi. I had no idea what was going to happen. To the barber. Cut the hair, you know.
1: Ne k bábovi, ale ke kadeřníkovi. A dal veškeré instrukce v hinštině, takže jsem vůbec netušila, co se bude jako dít.
0: I think he was the barber for the schoolboys. So.
1: Myslím, že to byl kadeřník nebo holič pro místní školní děti.
0: But he said also, be very nice to her, she's our Mataji.
1: A řekl, buď k ní velmi milá, ona je taková naše Mataji.
0: And off we went and he didn't shave my hair, he just cut it very short.
1: Takže jsme vyrazili, on teda ty vlasy mi neoholil, jenom mi prostě ostříhal velmi na kratinko, nebo ostříhala velmi na kratinko.
0: And then the beautiful moment also was he invited us to come to Holy Guruji's room and he was there and there was many Indians And he was, I think, telling them all that I had trouble to get my head shaved. Because everybody was laughing.
1: A byl tam takový krásný okamžik, kdy nás všechny pozval do holýho grudžího pokoje. Byli tam různí Indové a myslím si, že jim asi říkal něco o tom, že jsem prostě měla trošku problém s tím, aby mi oholili vlasy, protože všichni se tam smáli.
0: And then he looked at me and said, it's still not short enough.
1: Tak se na mě podíval a řekl, ještě to není dostatečně krátké.
0: But is it okay? We are modern, it's okay.
1: A řekl, dobrý, my jsme takový moderní, tak to tak necháme.
0: So the next morning we had the proper sannyas diksha with Uma Puri and Lakshman Puri and there was Shiv Choti. And beautiful ceremony and everything, and he was there and cut the hair and everything was really, really beautiful. And then it was our turn, and he disappeared.
1: Že druhý den jsme měli nádhernou sannyas dikšu, byla tam Uma Puri, Shiv Puri a oholili se jim vlasy a bylo to opravdu nádherné. A pak přišla řada na nás a on najednou zmizel.
0: And there were three of us. It was Tyag Puriji, me and Pushpa Devi. Yeah.
1: Byli tam tři z nás. Byl to Tyag Puri, já a Pushpa Devi.
0: Yeah. So it is a half ceremony, but it was a full beautiful ceremony. Lots of swaha and then in the end Swamiji did come. And somehow we started again and he told me later that something was missing and he had to come and correct it.
1: Takže byla to taková poloviční, je to poloviční, jakoby poloviční rituál ve srovnání s tou sannyas dikšou. Každopádně bylo to nádherné. A pak ke konci přišel Swamiji a vysvětlil mi, že musíme to udělat znovu, protože něco tam chybělo a on přišel v podstatě, aby to opravil.
0: And so over the years for me, what does it mean? People asked me, what does a karma sannyas mean? Even Gajanand asked me, he said, what does it mean? Nobody knows.
1: Po celá ta léta dostávám ty dotazy, lidi se mi ptají, co to znamená být karma sannyasínem, protože je nás opravdu velmi málo, dokonce i Gajananji přišel za mnou a zeptal se mě, co to znamená, co to je karma sannyasín.
0: It is from a Satyananda tradition. They have lots of karma sannyasis, and I read the book, and so I found out what it means.
1: Je to z té Satyananda tradice. Oni tam mají karma sannyasiny. Já jsem o tom četla knihu, abych si mohla vysvětlit, co to znamená.
0: So it is you are a sannyasi, that means you're preparing. And Swamiji said very clearly, you are a sannyasi. But then also, for me, the constant decision is, am I now belonging to the orange or not? So it's an interesting position to be in. But it means your focus is on spiritual life. And maybe a little bit more slowly than as a full sannyasi. Swamiji did say, oh, after a few years training, it will be full sannyas. Well, time has passed, 13 years, and he's passed on the task to Avata Puriji, and I have trust that he will know the right time. So I'm very grateful for Gurudev for giving us these incredible opportunities to grow, to develop.
1: Takže karma sannyasin je sannyasin, ale v podstatě je to takový zajímavý koncept, s který se člověk musí srovnat, že nenosí tu oranžovou barvu, takže není to úplně plný sannyasin a je to myšleno, že bude žít duchovním životě a bude se připravovat na toho plného sannyasina. Nicméně 13 let už uběhlo a teďkom to s vámi žijí tu zodpovědnost určit mě jakoby sannyasínem, až nastane ten čas, dal Avatar Purijimu.
0: Okay, I'll try. It's like all of us is to prepare yourself for to learn to let go of worldly, of desires, of worldly attachments. And all of us have different speeds, different challenges around that.
1: Je to určitý způsob, jak se připravit na toho sannyasina, jak opravdu se odpoutat od těch světských věcí. A každý z nás má jiné tempo, kterým je schopen toho docílit a připravit se na to.
0: And he, Samaji did say at some point, he said, karma, so they, you do, you are in service. So service is definitely the big aspect of it, and always be kind, always be helpful and focus on that.
1: A pro tuto stezku tam tou přípravou, jak Svamiji říkal, je ta, ta karma, to znamená dělat tu sévu a vždycky být ochotný, nápomocný a tímhle způsobem vlastně vykonávat tu přípravu.
0: Okay. Svamiji once said in Australia, the master is like a supermarket.
1: Jednou nám Svamiji říkal v Austrálii, že mistr je jako supermarket.
0: He has something for everyone and always the right thing.
1: Má vždycky pro každého něco a vždycky je to ta správná věc pro toho člověka.
0: So mostly I trust that process and
1: takže většinou já důvěřuji v ten proces.
0: I felt it was a great blessing, a great honor. I didn't have to give up my marriage, which I wouldn't have been ready for.
1: Já jsem tenkrát cítila,
0: yes,
1: že to bylo neskutečné požehnání a také pocta. A výborné na tom bylo, že jsem nemusela se vzdát svého manželství, což bych rozhodně tenkrát nebyla schopna. A Walter Puridži se zeptal, jestli je připravená se toho vzdát teď, tak odpověď je, že ano. A už je to teď veřejný. Už to bylo zveřejněno.
2: Tyak Puri, wherever you are, I hope you're listening.
1: Tyak Puri, pro tebe, kdekoliv se nacházíš, doufám, že posloucháš.
0: He knows, we have made that decision together.
1: A on to ví, protože my jsme provedli to rozhodnutí společně.
0: Of course it's a big subject for us and we have talked about it and I think we're ready. Who knows? I want to be.
1: A samozřejmě je to velké téma pro nás a hodně jsme o tom mluvili a já si myslím, že jsme připraveni, aspoň chceme být připraveni.
0: I won't say any more about it.
1: Já už nic radši neřeknu.
0: Yeah. But Avatar Puri knows anyway what's on here, so.
1: Ale každopádně Avatar Puri stejně ví, co se odehrává v mé hlavě.
0: I think I leave it here. I thank you all for listening so patiently. And I thank our Gurudev and Avatar Puriji for you know, just helping us to grow and making it so joyful. I just think this is really important that this journey is such a joyful journey. Mostly. Not always, but
1: myslím, že u toho tady radši skončím, ale chtěla bych jenom dodat, že bychom měli být opravdu jakoby vděční našemu Gurudevovi za to, že můžeme kráčet tu cestu a že je to taková radostná příležitost, radostná cesta a můžeme přitom růst.
0: And give us space to find our way, you know, to guide, push here and there and sometimes a little bit stronger. But basically, a lot of space to find who we are and what is our path.
1: Že když nás vede, tak nám zároveň dává spoustu prostoru, aby jsme si každý našli tu cestu, jak dál.
0: Thank you very much, Hari Om. Shri Deep Narayan Bhagwan Ki Jai. Shri Deva Purusha Mahadeva Ki Jai. Hinduram Samrat Swami Madhava Nandachi Satguru Deva Ki Jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Swami Maheshwara Nandachi Guru Deva Ki Jai. Mahamandaleshwar Swami Avata Purichi Maharaj Ki Jai.
2: Anyone leaving today? Weekend, who came for the weekend only?
1: Je tady někdo, kdo odjíždí dneska, přišel jenom na víkend?
2: Okay, come for prasad.
1: Tak si přijďte pro prasad.
2: And youth, I will be seeing you at Ganga Hall at 1:30.
1: A s mládeží se potkám v 1:30 na Ganze.
2: And children tomorrow morning at 9:30 in Katu.
1: A s dětmi se uvidím zítra ráno o 9:30 v Katu.
2: So this time we are not mixing both parties because they individually

0: Now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all knows.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they made, they announced evening when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change their money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not anymore valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft and he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced a new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours, that new currency was a fake, billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
0: and
1: trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made for copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer. And giving to further.
1: Na počítači a normálně.
0: So this is called not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fake.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobenina.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing.

0: What's happening in the software?
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Takes 2, 3 years, 4 years.
1: A za
0: to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: And you bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in 1 week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world,
1: a tak v materiálním světě
0: there is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like kniha. Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze měnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno.
0: That it is your, my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje.
0: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting in pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a call copyright.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection,
1: když byste chtěli mít ochranu na celém světě,
0: then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years,
1: a za 10, za 20 let,
0: is the limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: skončí. So you have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But the holy scriptures,
1: ale svatá písma,
0: the words of the Jesus,
1: slova Ježíše,
0: you cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your, instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
0: That doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: Přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přineste mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But didn't say it's my cow milk.
1: Neříkáte to mléko od mé
0: it's
1: krávy.
0: The milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit. Co,
0: finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko, říct, to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A slokas.
1: Šloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Guruji.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších svědců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said, very good.
1: A Guruji říká, velice
0: dobře. Go ahead.
1: It
0: is a great thing.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev. The butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the butter milk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took the butter away from the milk?
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka?
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: That, so you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt, sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt, from the curd, we are churning.
1: A potom ten jogurt potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: And that butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee, if you melt the butter, then it's.
1: A potom, když z takového másla udělete ghee, tak.
0: So what we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: Is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzrálé máslo.
0: And therefore, it creates more. Cholesterol, etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you. And all these great saints, Mahaprabhujis.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí světci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They gave all the knowledge inside.
1: To oni to máslo už se sbírali. To znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butter.
1: Tomu už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, "Yes, you are very." Very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, thank you, Guruji.
1: Říká, děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, but.
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all these other writers.
1: Možná všichni ty spisovatelé už to máslo snědli, se sbírali.
0: I understand.
1: Tomu rozumím.
0: They left nothing.
1: Nic už nenechali.
0: But they ate only the butter.
1: Ale oni snědli jenom to máslo.
0: They didn't eat yet the cow.
1: Ještě nesnědli tu krávu.
0: So milk the cow up, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem. Prem means love. Feed the cow with the love.
1: Nakrm tu krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dne v noci.
0: You will live him. Also enough butters.
1: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
0: So cow is our buddhi.
1: Cow to je naše, ta kráva to je naše buddhi.
0: Our intellect.
1: Náš intelekt.
0: And there, if we use the prem means love means the bhakti devotion.
1: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
0: then
1: bhakti.
0: The butter of the viveka will come.
1: Potom přijde máslo Viveky.
0: And you will be able to write more bhajans.
1: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky.
0: Many good things.
1: A mnoho dobrých věcí.
0: This is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So who is writing something?
1: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
0: Not looking in one book and this book.
1: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
0: That's called the bookworm.
1: Tomu se říká i takový ty knihomolové.
0: So in the library there are many bookworms.
1: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
0: So looking many books.
1: Prohlížejí mnoho knih.
0: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
1: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
0: If they would mention quote that is from that book, from that writer, then it's okay.
1: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
0: But what was your knowledge?
1: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
0: So what can you write?
1: Co vlastně vy můžete k tomu
0: and
1: napsat?
0: That is the same thing for the yogi.
1: A stejné je to pro yogíny.
0: You will teach asanas.
1: Vy cvičíte asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamu.
0: You will read the Yoga and Daily Life book.
1: Přečtete si knihu Yogi den životě.
0: You will read what you call the hidden powers in humans.
1: Přečtete si to, čemu říkáme skryté síly v člověku.
0: Or you will read Bhagavad Gita.
1: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
0: Or the Quran.
1: Nebo Korán,
0: or Bible,
1: nebo Bibli,
0: or Vedas,
1: nebo Védy,
0: but this is not your.
1: Ale to není vaše.
0: It is a prepared.
1: To je připravené.
0: It is a prepared food.
1: To je pro vás připravené.
0: Served on the table.
1: Je vám to naservírováno na stůl.
0: Just eat.
1: Jenom si to sněste.
0: It's okay.
1: To je v pořádku.
0: That knowledge you can take it.
1: To poznání z toho si můžete vzít.
0: That knowledge when you will eat that knowledge.
1: Vy se nakrmíte, nasytíte.
0: When you will put in the womb of your intellect.
1: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
0: The good seeds of the wisdom.
1: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
0: Then your baby will be born.
1: Pak se vám narodí dítě.
0: As a wisdom.
1: V podobě moudrosti.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So the how these trees.
1: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
0: So what is your child?
1: Takže co je vaším dítětem?
0: That will show how you are.
1: To vám ukáže, jaký jste vy.
0: What was the father?
1: Kdo byl otcem?
0: And what was the mother?
1: A kdo byl matkou?
0: And that will not get lost, the quality of the father and mother.
1: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
0: So, father is a jnana.
1: Otec je jnana.
0: And mother is a bhakti.
1: A matka je bhakti.
0: So the bhakti and jnana together.
1: A bhakti and jnana dohromady.
0: Jnana, not a jnana.
1: In Czech it's
0: a jnana.
1: And.
0: Okay.
1: To je česky je a hinčně a znamená ne, tak je to.
0: Because in the translation, that's why I can't learn your Czech language.
1: Proto se nemůžu naučit česky.
0: I'm not concentrating what you are saying.
1: Nesoustředil jsem to, co říkáš.
0: If I will concentrate to learn one word, what how you are talking.
1: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
0: Then my stream will get less.
1: Pak by ten můj proud se zmenšil.
0: And the translation should be very good one.
1: Překlad by měl být velice dobrý.
0: So. It seems that he knows everything what I'm talking.
1: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
0: So the knowledge.
1: Takže poznání,
0: which we have,
1: které máme,
0: is very important.
1: Je velmi důležité.
0: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
1: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
0: But you should not say this is my book.
1: Ale měl byste říkat, to je moje kniha.
0: You are writing book.
1: Píšete knihu.
0: Hidden powers in humans.
1: Skryté síly v člověku.
0: You write everything.
1: Všechno tam napíšete.
0: And then you write your name.
1: A pak se po to podepíšete svým jménem.
0: The many people they use our chakra.
1: Mnoho lidí používají naše čakry.
0: At least they could write a letter that can be use this your chakras.
1: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
0: But they doesn't dare to write.
1: Oni ask. Se neodváží ani zeptat.
0: Because then they will think that we don't have a knowledge.
1: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
0: They want to show that yes, we are great.
1: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
0: of ten. Of course you are very great.
1: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
0: Yeah, you are very high.
1: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
0: Because it's going high only, like a tuya.
1: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
0: But when the cherry trees ripe.
1: Ale když dozrávají třešně na třešni.
0: Then the cherry trees branches are coming towards us. Please take the fruits.
1: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
0: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures. By the great saints, people manipulated.
1: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
0: And now everything is put it into the computer.
1: A dneska se všechno převádí do počítačů.
0: And you can't trust in the computer what they are writing.
1: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
0: If you check into the Google.
1: Když se nalogujete do Google.
0: About one rabbit.
1: Dáte tam hledat o králíkovi.
0: You know, anyone write anything how they like to they feed into the Google.
1: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.

0: many things in computers which is people write half knowledge people.
1: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
0: And half knowledge people if who is reading they get only quarter knowledge.
1: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom jenom čtvrtina poznání.
0: And when they will act according to that quarter knowledge.
1: No a když budou jednat na základě takového čtvrtinového.
0: It will remain some grams.
1: Poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
0: And some grams will be lost in the snow without the snow is falling.
1: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
0: That's right.
1: Tak je to.
0: So we try.
1: Tak my se snažíme.
0: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
1: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
0: What is Bhagavad Gita?
1: Co je Bhagavad Gita?
0: Now world knows. But they don't know Sanskrit.
1: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
0: And therefore many don't read.
1: Proto to mnozí nečtou.
0: Then there is one obstacle.
1: A pak je tu překážka.
0: People think this is not my religion book.
1: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
0: So why should I read?
1: Proč bych si to měl číst?
0: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
1: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
0: When the Shankaracharya came to his master.
1: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
0: And he asked his master.
1: A ptal se svého mistra.
0: Please can you accept me as your disciple?
1: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
0: And his master said.
1: A jeho mistr řekl.
0: Yes.
1: Ano.
0: Then Shankaracharya said, what is my duty?
1: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
0: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
1: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
0: So Shankaracharya went and looked this script.
1: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
0: And he was a great Sanskrit scholar.
1: Byl to velký sanskritský učenec.
0: And that was written in Sanskrit.
1: A bylo to napsáno v sanskrtu.
0: Shankaracharya said, "Oh God."
1: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
0: Such a treasure.
1: Takový poklad.
0: Such a wisdom.
1: Taková moudrost.
0: The truth.
1: Ta pravda.
0: The reality.
1: Skutečnost.
0: Is lying in the dust.
1: Leží v prachu.
0: So he cleaned this, each and every paper.
1: A tak každý jednotlivý papír stránku
0: and
1: očistil.
0: Again he read and he write it again.
1: A znova to přečetl a přepsal.
0: And so also the disciples.
1: A takže také žáci.
0: When some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
1: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
0: Where the dust is coming on.
1: Kde se na něj a tam na něj nechají dopadat.
0: Themselves they think I am the master now.
1: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
0: They neglect their master.
1: A zanevřou, zapomenou
0: That's
1: na svého
0: called
1: mistra.
0: Self-made master.
1: A to jsou takový ty mistři sami
0: That's
1: za
0: master
1: sebe.
0: Of ego.
1: To jsou mistři pouze ego.
0: Master of proudness.
1: Mistři píchy.
0: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
1: A mistři takový těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
0: You see how many priests you have in Christianity?
1: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
0: And how many bishops?
1: A kolik biskupů?
0: And pope.
1: A papeže.
0: So behind whom the pope has the position?
1: Ale kde má ten papež pozici?
0: Because of Jesus.
1: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
0: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
1: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
0: In the whole, all the four continents.
1: Na všech čtyřech kontinentech.
0: there is a Christianity spread.
1: Se je rozšířeno křesťanství.
0: And there are many different mind of people.
1: A mají tam lidé tam smýšlí různě.
0: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
1: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
0: Similarly, no one can change the Vedas.
1: Podobně nikdo nemůže měnit Védy a Upanishády.
0: Srimad Bhagavatam.
1: Srimad Bhagavatam.
0: And Gita, etc., etc.
1: Gitu a tak dále.
0: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
1: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
0: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
1: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
0: And that no one can change.
1: A to nikdo nedokáže změnit.
0: Yes, we can see anyone as my mother.
1: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
0: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
1: A jak se ta matka sanskritu stala matkou mnoha?
0: And that we call the mother tongue.
1: Tomu se říká mateřský jazyk.
0: So everyone said it's my mother tongue language.
1: A každý říká to je můj mateřský
0: so
1: jazyk.
0: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
1: A tak ta matka sanskrit se proměnila v miliony matek.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: They understand each other.
1: Oni si rozumí.
0: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
1: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
0: Only the one what we call the Holy Father.
1: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
0: And that Holy Father we call the Brahman.
1: A my tomu říkáme Brahman.
0: That Brahman, that is.
1: A to je Brahman.
0: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also Father.
1: Ne Brahma, to je otec.
0: You can say Holy Father Brahma.
1: Můžete i o Brahma
0: but
1: říkat, že
0: Brahma
1: je svatý otec.
0: Is not a Holy Father.
1: Ale to není svatý otec.
0: The Holy Father is called Brahman.
1: Ten svatý otec, ten, tomu se říká Brahm.
0: Which has no form.
1: Který nemá žádnou podobu.
0: This has no dualities.
1: Nemá žádnou dvojnost.
0: It's one, the God.
1: Je to samojediný
0: Bůh. So why we cannot believe?
1: Proč k něj nemůžeme věřit?
0: The word Allah.
1: Nebo slovo Allah.
0: Allah has no form.
1: Allah nemá žádnou podobu.
0: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
1: Znamená to onen Brahm, onen vševědoucí, všudy přítomný.
0: But people write according to their feelings.
1: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
0: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
1: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
0: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
1: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
0: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
1: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
0: Oh my mind.
1: O má mysli.
0: You had so many things.
1: Měla jsi toho tolik.
0: You were rich.
1: Byla jsi bohatá.
0: Very rich.
1: Velmi bohatá.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Characters.
1: Měla jsi charakter.
0: Knowledge.
1: Poznání.
0: Qualities. Many things.
1: Kvality, mnoho věcí.
0: But oh my mind, you lost this all your wealth.
1: Ale oh má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
0: On the bad society.
1: Kvůli špatné společnosti.
0: So search the good society.
1: Tak hledejte dobrou společnost.
0: Search the satsang.
1: Hledejte satsang.
0: Doesn't matter from which religion.
1: Je jedno z kterého náboženství.
0: Where there is one talks for all creatures.
1: Kdekoliv, kde se mluví
0: for every life.
1: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Therefore it is said
1: proto
0: mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you were very rich.
1: O má mysli, byla jsi velmi bohatá.
0: But you lost everything.
1: Ale všechno si ztratila.
0: In gambling.
1: Prohrála.
0: Kusanga gambling.
1: Kusanga a hazard.
0: and you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
1: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
0: Satguru Saran Bachchan Be Mukh Hoye. Why, how it happened you went to the Kusanga?
1: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na Kusang?
0: You went out of the shelter of the Gurudev.
1: Odešla si z ochrany Gurudeva.
0: And you did not follow the Guru Vakya.
1: A nedodržovala si Guru Vakya.
0: And you turned your face in another direction.
1: A otočila se s jiným směrem.
0: Padiyo bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
1: A teď do tvé sádany vstoupilo vyrušení.
0: Your prayers.
1: Začaly
0: být your meditation,
1: vaše modlitby, vaše
0: your mantras,
1: meditace, vaše mantry.
0: Everything. You lost in the bad society.
1: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
0: Good, bad habit.
1: Špatné zvyky.
0: Alcohol and many drugs.
1: Alkohol a drogy.
0: Everything lost you.
1: Všechno je ztraceno.
0: Jnana, dhyana, bhakti, sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge. You lost your meditation, sadhana.
1: Oh má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
0: And you lost the devotion.
1: A ztratila si oddanost.
0: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
1: A opustila si i satsang.
0: You are going to kusanga, not the satsanga.
1: A chodíš na kusangy a ne na satsang.
0: Immediately you fall to such desires.
1: Okamžitě propadneš takovým touhám.
0: Which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
1: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
0: Jnana, dhyana, bhakti, sab khoi. Jnana, dhyana and bhakti, all you lost.
1: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
0: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
1: Protože si ztratil i satsang.
0: Sat paramartha sukrit bhulo chal rahi ho kudhang. You have given up the good deeds.
1: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
0: Paramartha. Paramarat means you are supporting.
1: To znamená, že někoho podporovat.
0: Poor people.
1: Chudé lidi.
0: Poor animals.
1: Ubohá zvířata.
0: The drying poor plants.
1: Ty usychající rostliny.
0: Giving water.
1: Zaléváte.
0: Now feeding the birds.
1: Teď krmíte ptáky.
0: The rabbits.
1: Králíky.
0: The deer.
1: Jeleny.
0: Because their nourishment is under the snow.
1: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
0: This is a great things what you can do.
1: To je velká věc, kterou můžete udělat.
0: So feed them.
1: Takže krmte je.
0: Don't kill them.
1: Ale nezabíjejte je.
0: And don't eat them.
1: A nejeste je.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: They have love.
1: Mají lásku.
0: So doesn't matter the pig.
1: Ať už je to prase.
0: Or a chicken.
1: Nebo kuře.
0: Deer or a rabbit.
1: Srnka nebo zajíc,
0: goat.
1: Králík.
0: Or the sheep.
1: Koza nebo ovce.
0: They are not for killing and eating.
1: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
0: jezeni. They give us.
1: Oni nám dávají.
0: They give what they can.
1: Dávají nám, co mohou.
0: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo chal rahi ho kudan. This all you have forgotten.
1: A tohle všechno si zapomněl.
0: And now you are going on the different path.
1: A teď už jdeš jinou cestou.
0: That is. Karma will come back.
1: Ale ta karma se vrátí.
0: It's a Guru Vakya.
1: To je Guru Vakya.
0: It's protecting us.
1: On nás ochraňuje.
0: But don't challenge. Don't challenge Guru Vakya.
1: Ale neskoušejte, netestujte Guru Vakya, nevyzývejte.
0: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
1: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré
0: and
1: karmy.
0: Then it will come what it should come.
1: Ale nakonec přijde, co má přijít.
0: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld. What is a geduld? patience.
1: Ztratil si svoji trpělivost.
0: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
1: Ztratil si svou dharmu.
0: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
1: A teď už nemedituješ.
0: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
1: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
0: This all you lost. Dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
1: Tohle všechno jsi ztratil.
0: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
1: A nyní máš tamas gunu.
0: In one hand is a bottle.
1: V jedné ruce je lahev.
0: In other hand is a glass.
1: A v druhé je sklenička.
0: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
1: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
0: Tamas guna.
1: To je tamas guna.
0: God protect us from tamas guna.
1: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď si velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když se někdo, když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person,
1: chudý člověk,
0: will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří, kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
0: They will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent,
0: that's,
1: ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje.
0: You will get 100.
1: Tak dostanete 100krát zpátky. Tisíckrát víc zpátky od Boha.
0: So, help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vishe bhogme phire bhatakto kapti nich kulang. Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: And not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Must fakir malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je beze strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu word, the Urdu saint, je to, for Muslim saint.
1: Urdské slovo fakir pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Šťastný, beze strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rai hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My always my concentration, my vritti in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written.
1: Tak to krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore holy Guruji said.
1: Proto holy Guruji řekl.
0: Akhiya sat guru charano me lagi. Akhiya sat guru.

0: Very dear Holy Guruji, Indudharam Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: A našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Indudharma Samrat, Svámiho Madhvananji.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: A Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation
1: Naše úcta, náš pozdrav
0: to all our Guru Bhai and Guru Sishya,
1: všem našim Guru Bhai a Guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prarthana, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prarthana, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,

0: jejich rodiče,
1: grandchildren, grandparents,
0: prarodiče.
1: They all enjoy and they are very happy.
0: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
1: They have a beautiful place.
0: Mají tady krásné místo.
1: They can play.
0: Můžou si tu hrát.
1: Running.
0: Můžou tu pobíhat.
1: Beautiful big trees.
0: Krásné velké stromy.
1: How joy for these children here.
0: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
1: And our yoga teachers.
0: A naši učitelé jógy.
1: The yoga teacher of yoga in daily life.
0: Učitelé jógy v denním životě.
1: They are all very advanced.
0: Jsou velice pokročilí.
1: And anytime they jump in to give the class.
0: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat s vedením kurzu.
1: That's beautiful.
0: A to je krásné.
1: We have to give everyone freedom.
0: Musíme dávat každému svobodu.
1: We should not tell now do this, don't go there. Not like this.
0: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
1: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbh Melas.
0: Víte, když se na Kumbh Melách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
1: And we can see how it is.
0: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
1: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
0: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
1: And that is great sadhus.
0: A takoví jsou velcí sádhové.
1: So sadhu it means also sadha, it means very humble.
0: Sadhu znamená taky sadha a to znamená velmi pokorný.
1: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
0: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
1: If you have education in that way,
0: pokud máte takový druh vzdělání,
1: it's okay.
0: To je v pořádku.
1: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
0: A jsou sadhové, kteří nemají žádný diplom.
1: But they have the supreme diploma.
0: Ale mají ten svrchovaný diplom.
1: To know that is very important.
0: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
1: So finally many people we have in India, many officers.
0: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
1: And when they get retired,
0: a když potom jdou do důchodu,
1: many percentage, let 80%.
0: A mnoho z nich, třeba 80%.
1: They turns towards humbleness, peace, love.
0: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
1: And they know that they have learned a lot.
0: Vědí, že se toho hodně naučili.
1: And they had very much work.
0: A hodně pracovali.
1: They are many times in other countries.
0: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
1: Like ambassador, etc.
0: Jako například velvyslanci a podobně.
1: When they are retired,
0: ale když jdou do důchodu,
1: they have two thing feelings.
0: Mají pocit, mají cítění.
1: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
0: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
1: Second,
0: a za druhé,
1: side is this.
0: Na druhou straně,
1: all my friends in other countries.
0: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
1: how time you were in deep countries.
0: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí.
1: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
0: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
1: Similarly also our yogic people.
0: A podobně i naši jogoví lidé.
1: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
0: A kdo jsou ti jogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
1: So, but there are many, many good ashrams.
0: A je mnoho, mnoho dobrých ashramů.
1: And very good gurus.
0: A mnoho dobrých gurů.
1: Some are old.
0: Někteří jsou starší.
1: They have their successors coming.
0: A mají už svého nástupce, který přichází.
1: And they have so many disciples.
0: A mají tolik žáků.
1: And though that sadhu is very old now.
0: A i když ten sadhu už je velmi starý.
1: But they come just to see, that's all.
0: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
1: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
0: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
1: That you are also very far distance.
0: I vy jste velice daleko.
1: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
0: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
1: If you drive your car,
0: když jedete autem,
1: and you meet some other car,
0: a potkáte se s jiným autem,
1: it's from your guru brother, sisters.
0: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
1: If you are on the other direction on the road.
0: Když se míjíte v protisměru na silnici.
1: At least you will say hello like this.
0: Aspoň takhle na sebe máváte.
1: Or someone stops somewhere on petrol pump.
0: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
1: And other people are coming.
0: A tam přicházejí naši lidé.
1: We are so happy.
0: Tak jsme tak šťastní.
1: That means.
0: To znamená.
1: That your inner self.
0: Že vaše vnitřní já
1: is very far developed.
0: Je velice dalece rozvinuté.
1: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
0: Je jedno, jestli jste swami, sannyasi nebo ne.
1: It is as our Mahaprabhuji said.
0: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
1: The color of the cloth.
0: Ta barva toho šatu, té látky.
1: Is not so important.
0: Není tak důležitá.
1: But you have that color in your heart.
0: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
1: Which is given by Guruji said, Mahaprabhuji said, that I gave you already that color.
0: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
1: Which kind of color?
0: A jakou barvu?
1: Just now you were singing bhajan.
0: Právě teď jste zpívali bhajan.
1: I just went this side.
0: Já jsem jenom šel tamhle.
1: I thought I will walk little bit.
0: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
1: And so our dear Mansa Devi.
0: A naše drahá Mansa Devi.
1: Monika.
0: Monika.
1: She went to Slovakia to her mother to see in Bratislava.
0: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
1: She's ages.
0: Už je starší.
1: So I said, okay. I drive with the car with you till the Ganga door.
0: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
1: And then I came this side.
0: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
1: I was 5 minutes late.
0: 5 minut jsem se opozdil.
1: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
0: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
1: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
0: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
1: So I was coming here.
0: A jak jsem sem přicházel.
1: And when I see all our bhaktas.
0: A když vidím všechny naše bhakty.
1: And little children also.
0: I malé děti.
1: And elderly.
0: A starší lidé.
1: All was so humble, kind.
0: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
1: That is the development towards the cosmic self.
0: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
1: All other education what we have.
0: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
1: Of course it is very good.
0: Samozřejmě je to velmi dobré.
1: And we should learn this.
0: A měli bychom se učit.
1: But when one comes to the highest consciousness.
0: Ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí.
1: Then he or she doesn't want to do something different.
0: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
1: When we are coming to India,
0: když přijíždíme do Indie,
1: for Holy Guruji's anniversary,
0: na Holy Guruji's výročí,
1: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
0: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji v několik takových událostí v Jadanu.
1: Or in Khatu or Kailas or
0: nebo v Khatu nebo v Kailashi a tak dále.
1: There is such a environment.
0: Je tam takové prostředí.
1: Like we are somewhere in other lokas.
0: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
1: And how many people, thousands of people.
0: A kolik tisíců lidí.
1: And we have not rooms so many.
0: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
1: We don't have so many beds.
0: Nemáme tolik postelí.
1: Many things.
0: A tak dále.
1: But they nearly whole day and night they just relax anywhere, lie down.
0: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
1: Such a big hall.
0: Je tam velká hala.
1: Some are listening, some are sleeping.
0: Někdo poslouchá, někdo spí.
1: And there is a whole night.
0: A celou noc.
1: And there are many, many singers.
0: A mnoho, mnoho zpěváků.
1: And everyone wanted that I will sing.
0: A každý chce, já budu zpívat.
1: And many people are happy they can sing.
0: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
1: And many people said, Swamiji, please now you should speak something.
0: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
1: I always said.
0: A já vždycky říkám.
1: This bhajans is from our parampara.
0: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
1: And I am also listening their bhajans.
0: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
1: They are in my heart.
0: Jsou v mém srdci.
1: They are in my ears.
0: Jsou v mých uších.
1: They are in my feelings.
0: Jsou v mých pocitech.
1: And same thing you also.
0: A stejně to máte i vy.
1: When Holy Gurujis or Gurujis or Brahmananjis or Shivananjis etc.
0: Když Holy Guruji, Brahmananji, Shivananji a tak dále.
1: Their bhajans and their words.
0: Jejich bhajany, jejich slova.
1: Then what can I teach mandar more?
0: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
1: Because they have given me what they have.
0: Dali mi, co měli.
1: And we give further also.
0: A my to jen dáváme dál.
1: So see here in this our holy place.
0: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
1: And unfortunately you have only time for 1 week.
0: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
1: Or 2 weeks.
0: Možná 2 týdny.
1: But others have to also get a place.
0: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat
1: místo. We will come time to time.
0: A čas od času přicházíme.
1: And whatever you do at home.
0: Cokoliv uděláte doma.
1: How you are walking to the train.
0: Jak když jdete na vlak.
1: Or to the bus.
0: Nebo na autobus.
1: Or a car.
0: Nebo do auta.
1: All is equal.
0: Všechno je to stejné.
1: Only that we can come on time.
0: Jenom proto, abychom přijeli včas.
1: So, like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
0: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
1: The age is important also.
0: I ten věk je důležitý.
1: And very little children.
0: Velice malé děti.
1: Look when one couple they have in their pregnancy his wife little by a child in the womb.
0: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
1: From that time we all are happy.
0: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
1: Parents are happy, grandparents are happy.
0: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
1: And the child in the mother's body.
0: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
1: And they are very happy parents, everything.
0: A ty rodiče jsou velice šťastní.
1: In such a feeling, the child is still in the womb.
0: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
1: But they are happy.
0: Ale už jsou šťastní.
1: They know everything.
0: Všechno vědí.
1: It is atma.
0: Je to atma.
1: Jivatma.
0: Je to jivá atma.
1: Param atma.
0: Param atma.
1: He atma. That is great.
0: To je skvělé.
1: Similarly, also other creatures.
0: A podobně i ostatní tvorové.
1: From the birds.
0: Od ptáků.
1: From the deers.
0: A jelenů.
1: Tigers.
0: Tygři.
1: And many cows.
0: Krávy.
1: Horses.
0: Koně.
1: Uncountable, so many creatures.
0: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
1: And so. When they are born.
0: A když se narodí.
1: You can imagine how nice.
0: Dovedete si představit, jak je to krásné.
1: This 3 months.
0: Tyhle ty 3 měsíce.
1: In Jadan.
0: Jadanu.
1: And on my presence, my 2 horses gave the babies.
0: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
1: And so one cow is a beautiful girl.
0: Jedna je to krásná klisna.
1: And she's so sweet.
0: A ona je tak sladká.
1: And she a little white and little others and like this.
0: A je trošku má bílou a jiné barvy.
1: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this called like. There are some girls and some people are there, not all.
0: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte u lidí, prostě takové zvláštní oči.
1: They are very nice white and some ring and like this is very good.
0: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
1: And one side she have dark his what is this ear.
0: Na jedno ucho má bílé.
1: Other is very white.
0: A druhé velice bílé.
1: And she's so nice.
0: A je tak milá.
1: And just you go and she will come.
0: A jenom tam přijde, to ona přiběhne.
1: And she will lick your fingers in your hands.
0: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
1: Now she's nearly 2 months, I think.
0: Teď myslím, už je asi 2 měsíce.
1: Then after 3 weeks.
0: A po 3 týdnech.
1: Another baby came, horse.
0: Další to hříbě se narodilo.
1: So they're from the sisters.
0: Oni jsou od sester.
1: And he's also beautiful, very nice.
0: A on je velice krásný, velice milý.
1: So animals are animals.
0: Zvířata jsou zvířata.
1: Birds are birds.
0: Ptáčkové jsou ptáčkové.
1: So that is we shall see the soul within us.
0: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
1: Don't think of your body.
0: Nemyslete na své tělo.
1: Don't think of your asanas.
0: Nemyslete na své asany.
1: Your pranayams.
0: Na svoji pranayamu.
1: Or other principles.
0: A nebo na jiné principy.
1: Our mind.
0: Na naši mysl.
1: And our knowledge.
0: A na naše vědění.
1: Many things.
0: Je mnoho toho.
1: And they are good.
0: A jsou dobré.
1: Very good.
0: Velmi dobré.
1: We are in this body which God has given.
0: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
1: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
0: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
1: Yes, they can do also.
0: Ano, dokážeme to hodně.
1: The father and mother.
0: Otec a matka.
1: They can give us so beautiful again.
0: Mohou nám to krásně zase dát.
1: But we cannot make from the wood.
0: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
1: Or from the clay.
0: Nebo z hlíny.
1: And this is indescribable.
0: A to je nepopsatelné.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: Science.
0: Vědců.
1: Many, many. But of course they know very much.
0: Samozřejmě znají to hodně.
1: When someone dies,
0: když někdo zemře.
1: And in some countries they have all they will check and then give back.
0: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
1: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
0: A v některých zemích je to tak, že do své poslední vůle můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
1: And each and every nerves.
0: A každičký nerv.
1: We yogic we know how many the nerves.
0: My jogini víme kolik nervů.
1: And others doctors on may they count.
0: A možná i lékaři to počítají.
1: But they do not give.
0: Ale oni to ještě nezveřejnili.
1: And each nerve it is very powerful.
0: A každý ten nerv je velice mocný.
1: Our glands.
0: Naše žlázy.
1: Our flesh.
0: Naše svaly.
1: Our bones.
0: Naše kosti.
1: Glands.
0: A žlázy.
1: And not even gland. No. There are many, many different glands.
0: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
1: And all have its quality.
0: A každá má svoji kvalitu.
1: But still we don't know.
0: Ale my to pořád nevíme.
1: How many things there?
0: Kolik všech těch věcí tam je?
1: Of course, our doctors, they are great.
0: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
1: And all in every countries.
0: Všude v každé zemi.
1: So it is a great, we have to do.
0: A je to skvělé, tak to má být.
1: Without this kind of science.
0: Bez takového druhu vědy.
1: We can't be so like this.
0: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
1: Therefore we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
0: A neměli bychom teda říkat, že ty doktory, já nepotřebuji doktory, že jsou na nic, to ne.
1: Such person who said,
0: kdo takhle mluví, kdo tohle říká,
1: and that one time you will have accident or fall down.
0: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete,
1: then you will see God.
0: A pak budete říkat, Bože,
1: please bring a good doctor.
0: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
1: And doctors will do something.
0: A doktoři si poradí.
1: So this is, it's called the creation of the God.
0: A tomu se říká Boží stvoření.
1: And this what is written that everyone have different life.
0: A jak je psáno, každý má různý život.
1: It's we humans are making the doing something.
0: A my lidé, my něco děláme.
1: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
0: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
1: The kidneys,
0: třeba ledviny,
1: some glands,
0: nebo nějaké ty žlázy,
1: some nerves,
0: nervy,
1: some eyes,
0: nebo oči,
1: many things.
0: Mnoho, mnoho.
1: You know what people are telling now, who is a moped running.
0: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
1: And this moped people is mostly they are the giver of the
0: organs. Ono se říká, že o ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
1: And many they who are riding with the moped.
0: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
1: They are also ride. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
0: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
1: It is good.
0: A je to dobře.
1: Don't say, no, I will not give.
0: Neříkejte, ne, já nic nedám.
1: Give or not give is your choice.
0: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
1: But what will you do otherwise?
0: No, ale k čemu vám to stejně bude?
1: And therefore we have this. We have this and we are the humans and we shall give this.
0: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
1: But we pray to God.
0: Ale modlíme se k Bohu.
1: That these people who is driving.
0: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
1: God give them long life.
0: Bože, dej jim dlouhý život.
1: What I'm, it can be also by aeroplane.
0: A může se stát i v letadle.
1: By car.
0: V autě.
1: In anywhere.
0: Kdekoliv.
1: While walking on the street.
0: Jenom když jdete po ulici.
1: We can die.
0: Můžeme zemřít.
1: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
0: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
1: And therefore always we should pray to the God.
0: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
1: That God,
0: o Bože,
1: please give me the long life.
0: Prosím, dej mi dlouhý život.
1: Healthy, happy,
0: zdravý a šťastný.
1: Educated,
0: vzdělaný.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: And when I pass away,
0: a až odejdu, až zemřu,
1: please God,
0: prosím Bože,
1: give everything what I have in my body,
0: cokoliv, co mám ve svém těle,
1: all my knowledge,
0: všechno moje poznání.
1: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
0: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
1: Asanas.
0: Asany.
1: Pranayams.
0: Pranayamy.
1: And we are missing something.
0: No, ale něco nám chybí.
1: And that is like cooking.
0: A je to jako když vaříte.
1: But there are someone who is preparing our

0: meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place.
1: People. No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jógy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá,
0: that will give the judgment after.
1: To jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
0: So in this way I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis,
1: a naši karma yogini,
0: from different parts,
1: z různých částí, z různých koutů,
0: male or females,
1: ať už muži nebo ženy,
0: they give with respect, great respect,
1: s velkou úctou,
0: for other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water,
1: možná potřebujete vodu,
0: you may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it.
1: Pokračujte.
0: Humbleness.
1: Pokoře.
0: Peaceful.
1: Míru plní.
0: And if you let's say that you are suddenly tired.
1: A třeba řekněme, že jste najednou unavení.
0: Then lie down.
1: Tak se položte, natáhněte se.
0: But lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: So that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitřní, kde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
0: will be very science and aiming.
1: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's inner. Yesterday I spoke about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitř.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: They forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Ne, nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh, God. Mm-hmm. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa.
0: But they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's right.
1: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga in their life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: This sadhanas what you are listening.
1: Ty sadhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And that was great.
1: A psali, jak je to skvělé.
0: I don't know it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho, mnoho dalších velkých světců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého gurua.
0: But one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: Jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners.
1: Všichni, kdo posloucháte.
0: Our sister. Brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.
1: Ale něco zůstane ve vás.
0: That you give something that yes, this is from my mother or father.
1: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
0: That's it.
1: Tak je to.

0: श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: A pozdrav Shri Alakpurji Siddhapit Parampara.
0: My dandavat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwara Paramahansami Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranam jeho svatosti našemu Guru Devovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo nás sledujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite, in times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty šakty sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy šakty sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things, throw out.
1: ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme toto vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme, někdy se to stane, dokonce i řídíme auto.
0: That's I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping, you are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, měli bychom to dělat vědomně, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table, I'm like, yeah, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnažší technika, jak usnout?
0: Do meditation in mala.
1: Začít meditovat s málou.
0: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
1: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
0: Why? Because that is sometime, that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava, that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness,
1: bez
0: it's also incomplete.
1: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then.
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
0: Disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is trilki, is jadan, it's gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are these beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
1: A i když když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Volt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed and one was a house where there was a bigger living room and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam čtyři.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or 2 days after that, it was a closed tiny space, you know how London houses are.
1: A potom další 2 dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came

0: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
1: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
0: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
1: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
0: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
1: Or anything. What holds us together is the love.
0: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
1: The bhava.
0: Ta bhava.
1: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
0: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
1: And if we can love someone else that much as much as we love ourselves, that also makes a change.
0: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
1: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
0: Ale to přijde jenom až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, svět je, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said Ahimsa Paramo Dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that Atma within them. And where there is Atma, there is Paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě Atma a kde je Atma, tam je Paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
1: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
0: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
0: Říká, že když je dharma ohrožena.
1: When dharma needs protection.
0: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
1: When dharma turns into adharma.
0: Když se dharma mění v adharmu.
1: Then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as.
0: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako.
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
0: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
1: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Ram darbar.
0: A tak v Ayodhya měl i Shri Rama svůj Rama.

0: darbar.
1: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
0: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
1: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
0: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
1: Living and dedicating the life for others.
0: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
1: The king, the saint.
0: Král, světec.
1: Their own lives are not for themselves, it is for others.
0: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
1: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
0: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
1: Not much.
0: Ne moc.
1: For personal time, there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: Tak, takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the Darbar, Bhagwan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Ráma poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagwan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakshman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagwan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he is waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
0: Je, protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh.
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi, jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jordan and we have snakes also in Jordan, so.
0: Máme pávy v Jordanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Hmm? tiger lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion, is it?
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devatas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoki Dev Mahadev, which means the God of Gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagwan.
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
0: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
1: But in Shivji's family, look.
0: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
1: Shivji is worshipped.
0: Uctíváme Shivu.
1: His wife Parvati is worshipped.
0: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
1: His son Gajananji is worshipped.
0: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
1: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
0: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
1: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
0: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
0: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
1: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
0: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
1: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít tak jako Shivova rodina.
1: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
0: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
1: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
0: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
1: So, Bhagavan Shri Ram then asked the dog, what do you want?
0: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
1: Justice, my lord.
0: Spravedlnost, pane.
1: What happened?
0: Co se stalo?
1: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
0: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
1: Bhagavan Shri Ram said, call the beggar here to my court.
0: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
1: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
0: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
1: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
0: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
1: Bhagavan Shri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
0: A pán Ráma se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, se neschodné zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Shri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing, he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
0: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc, než potřebujete, tak co přichází?
1: Pride.
0: Pýcha.
1: Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then the ministers and everyone question Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
0: A ty ministři ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
1: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
0: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
1: They called the dog.
0: A tak si zavolali toho psa.
1: And they asked the dog, why did you give this punishment?
0: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
1: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
0: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
1: And because of this ego boost,
0: a protože mi tak narostlo ego,
1: and my karmas,
0: a kvůli své karmě,
1: and what all I did,
0: a co všechno jsem udělal,
1: this is who I am.
0: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
1: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
0: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětým říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
1: More than anything is forgiveness.
0: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
1: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
0: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
1: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
0: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
1: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
0: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
1: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
0: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
1: And then see and feel that peace which we get inside.
0: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
1: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
0: Je těžké odpouštět.
1: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
0: a víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
1: So then the dog forgived that priest.
0: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
1: And again, Raja Turang back down to ground zero.
0: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
1: But still that beggar was much happier than being as a priest.
0: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
1: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
0: A tak, jak říká pán Krishna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
1: So today we discussed unity.
0: A tak dneska jsme mluvili o jednotě,
1: love,
0: o lásce,
1: forgiveness,
0: o odpouštění
1: and
0: a
1: devotion, surrenderness,
0: o danosti.
1: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadeva ki devata devdeshwar mahadeva ki shridip narayan bhagavan ki jay hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।

0: स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति मदर फादर
1: मातका ओतेच
0: ब्रदर गिवर
1: ब्रदर दार्चे
0: डॉटर सन
1: सेरा सिन
0: हस्बैंड वाइफ
1: मंजल मंजलका
0: दीज ऑल वृत्तिज आउट ऑफ दीज ऑल वृत्तिज देयर नन ऑफ देम आर माइन
1: तोहले वशेखनो सोनेम वृत्ति निच तोहो नेनी मोये.
0: You can see that Bhagavad Bhashya Shankaracharya ji is calling all these worldly materialistic relationships as vrittis.
1: Vidíte, že Shankaracharya ji všechny tyhle hmotné materiální vztahy nazývá vritti.
0: What is vritti?
1: Co je vritti?
0: Thoughts,
1: myšlenky,
0: distractions,
1: rozrušení.
0: Indirectly he is calling our family destruction.
1: A tak vlastně nepřímo říká, že rodina nás vyrušuje.
0: O Devi, only you are mine.
1: O Devi, jedině ty jsi moje.
0: I am stuck in this endless bhavasagar, in this mrityuloka, in this maya loka.
1: Jsem zachycen v tomto nekonečné máje, v tomto nekonečném světě.
0: I am stressed and I am worried and I am full of all the dukkhas, all the unhappinesses.
1: Jsem vystresovaný, jsem trápím se a jsem plný všeho dukkha, všeho neštěstí v tomto světě.
0: I am stuck in the inner enemies, kama, krodha, mada, lobha, ahankara.
1: Jsem uvězněn s těmi vnitřními nepřáteli, káma, króda, madalóbha.
0: Gatistvam, gatistvam, tamaika, bhavani. O bhavani, only you are the one who gives me the gati. Gati means movement, strength to go forward.
1: O bhavani, ty jediná jsi, kdo mi dává gati, to znamená sílu jít dál, kdo mě vede.
0: O mother, neither do I know how to donate.
1: O matko, nevím ani jak něco darovat, jak dávat.
0: Neither do I know how to meditate.
1: Nevím ani jak meditovat.
0: Neither do I have any knowledge about tantra or mantra.
1: Nemám žádné znalosti o mantrách a o tantře.
0: Nor do I know the techniques of puja and part.
1: Ani neznám žádné techniky puji.
0: O mother, you are the one who gives me the movement, who shows me the right path.
1: O matko, ty jsi ta, která mě vede po správné cestě.
0: Neither do I know how to do good work, punya.
1: Nevím ani jak dělat to, co je dobré, punya.
0: Neither do I know how to do the bad, which is pap.
1: Nevím ani jak dělat to špatné, co je pap.
0: The only thing that I know is how to walk on the path which you show. O mother, you are the one who gives me that movement.
1: O jediné, co vím, je jít po té cestě, co umím, je jít po té cestě, kterou mi ukazuješ. O matko, ty mi dáváš tu sílu jít dál.
0: I am kukarmi. Kukarmi means karma is karma and ku means bad. So I am the one, the doer who does bad karmas.
1: Já jsem kukarmi, karma je karma, ku znamená ta špatná, já jsem ten, kdo dělá špatné karmy.
0: I am a kusangi, which means I am indulged in kusanga.
1: Jsem ponořen, jsem chycen v kusangu.
0: I have durbuddhi. Buddhi means intellect and durbuddhi means bad intellect.
1: Mám durbuddhi, buddhi je intelekt, durbuddhi znamená, mám špatný intelekt.
0: I have bad eyesight means I look bad with my eyes.
1: Mám špatný zrak, ani nevidím na očima.
0: I'm easily indulged in bad activities and pulled into those.
1: Snadno mě nalákají špatnosti a přitahují mě.
0: I am the one who has no control on my words and whatever comes out of my mouth is bad.
1: A já nemám ani kontrolu nad tím, co říkám, to co vychází, jak má slova jsou špatná.
0: O Bhavani, you are the one who gives me that movement and who shows me the right path.
1: Ale Bhavani, ty mi dáváš sílu jít dál, ty mi ukazuješ tu cestu.
0: I don't know Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, Sun, Moon, any other god or goddesses.
1: Neznám ani Brahmu, ani Vishnu, ani Shivu, ani Indru, ani měsíce a slunce, ani jiná božstva.
0: I only know you who

0: před nepřáteli, ať už jsou pod vodou, na zemi, v údolích, v lesích.
1: Oh, Bhavani, you are the one who gives me that momentum.
0: Oh, Bhavani, ty jsi ta, která mě vedeš.
1: Oh, mother, I am orphan.
0: Oh, matko, já jsem sirotek.
1: I am weak.
0: Jsem slabý.
1: I am deaf and dumb.
0: Jsem hluchý a hloupý.
1: I am sick.
0: Jsem nemocný.
1: Please, you are the only Sahara. You are the only help. You see, Parvati knows more Hindi than me.
0: Ty jsi jediná pomocnice. Vidíte,
1: you are my only help and please help me cross this.
0: Ty jsi jediná, kdo mi pomůže. Pomoz mi tohle všechno překonat.
1: When we think of Bhagavad Sri Shankaracharya ji, we always think that he creates only stutis and stotras for Lord Shiva.
0: A když myslíme Shankaracharya jiho, tak si vzpomeneme, že vytvořil všechny ty stuty k pánu Shivovi.
1: But Bhagavad Sri Shankaracharya ji created most of his collection on Devi.
0: Ale on ve skutečnosti většinu těch svých děl vytvořil k poctě Devi.
1: Bhaj Govindam, bhaj Govindam, Govindam bhaj Moodamate. There are many creations of Bhagavad Pasha Shankaracharya. And this one is, I think, created by one of his disciples.
0: Vytvořil to hodně tohle, myslím, napsal jeden z žáků.
1: He was one day on the banks of the river, he had his beautiful ashram. His life span was pretty short.
0: On žil poměrně krátkou dobu a žil na břehu řeky, tam měl krásný ashram.
1: And when he was having his classes, he had few disciples.
0: A když měl svoje lekce, když dával lekce, měl tam pár žáků.
1: And one of his disciples, his name was Totokacharya.
0: A jeden z jeho žáků se jmenoval takto.
1: And he was very upset that day.
0: A toho dne byl velice rozrušený.
1: Because whatever Shankaracharya ji taught him, whatever he used to learn, listen, he did not understand anything, he couldn't repeat anything, he couldn't remember anything.
0: Protože cokoliv ho Shankaracharya učil, cokoliv mu říkal, on to nechápal, on si to nepamatoval, nedokázal to zopakovat.
1: So feeling sad and upset, he went to the banks of the river. He sat there and he was crying and asking the Mother Goddess, what now?
0: A tak se cítil smutný a naštvaný a šel si sednout na břeh řeky, kde meditoval a prosil matku, božskou matku, aby mu poradila, co dál.
1: All the other impatient disciples who were there in the class already.
0: Všichni ty žáci netrpěliví, kteří byli na té jeho přednášce.
1: They were all telling Bhagavan, O Gurudev, please start the class.
0: Oni všichni říkali, jo, Gurudev, už začni tu přednášku, už začni vyučovat.
1: He said no.
0: A on řekl ne.
1: He said that they are waiting for that one disciple.
0: Já čekám na toho jednoho žáka.
1: That's what Gurudev did with us also many times.
0: A to dělal mnohokrát Gurudev i s námi.
1: He always took care of each and every one of us.
0: Vždycky se staral o každého jednoho z nás.
1: He never let any of us behind.
0: Nikoho nenechal vzadu.
1: He always took us all as one family further.
0: Všichni nás přijímal jako jednu rodinu.
1: So they said, but he doesn't anyhow understand anything. He anyhow can't learn anything. He doesn't know anything. So what's the sense of waiting for him?
0: A oni říkali, no ale teď on tomu stejně nerozumí, nic si nepamatuje, nic neví, tak proč na něj čekat?
1: And at that same time, Totokacharya was praying to Mother and to Gurudev that, oh Gurudev, oh Mother, please give me something.
0: A ten žák se v té chvíli zrovna modlil k božské matce, ke Gurudevovi, o božská matko, pomoz mi.
1: And that's when true faith, true devotion, true bhakti, when with pure consciousness you pray for something, you'll get it.
0: A když se modlíte s čistou oddaností, s čistým vědomím, čistotě, tak to dostanete.
1: That's how Gurudev learned German.
0: Tak to se Gurudev naučil němčinu.
1: He didn't go to a German school. There was no Duolingo at that time.
0: Nechodil do německé školy, v té době nebylo žádné Duolingo.
1: But still, overnight, Mahaprabhuji gave.

0: ale přes noc Mahaprabhuji mu to dal.
1: Same thing in the train with Guruji. Guruji also told and had that faith and believed that no matter what, Mahaprabhuji shall provide.
0: A stejně tak, jak když Guruji cestoval vlakem, vždycky věděl, ať se děje, co se děje, Mahaprabhuji se o něj postará.
1: And then when he came back to the ashram, to the Gurukul, then he started chanting this beautiful stotra.
0: No a když ten žák se potom vrátil zpátky do toho Gurukulu, tak začal zpívat tuto krásnou stotru.
1: Viditakhila shastra sudajalade mahitopanishad katitarthanide. That whole stotra is one of the most complex, most hardest pronunciation stotra in Sanskrit.
0: Tahle ta strotra je jedna z nejkomplexnějších, nejtěžších na výslovnost v celém sanskrtu.
1: And he came and offered that to the lotus feet of Shankaracharya
0: Maharaj. A on přišel a nabídl ji u lotosových nohou Shankaracharya.
1: So that is the power of Guru Bhakti, that is the power of faith and belief and devotion, but devotion with purity of heart and conscious mind.
0: Tak to je síla Guru Bhakti, to je síla oddanosti, ale jaké oddanosti? Oddanosti čistého srdce.
1: Without faith, without devotion, won't really work.
0: Bez víry, bez oddanosti to nebude fungovat.

0: Ana Kice, Shriman Kivaji Maharaj Kice, Sattaguru Deva Kice.
1: Purna Nanji from Canada. Come. You remember Nirvanpuri who was here dancing the whole first week?
2: Tak Nirvanpuri, pamatujete si ho celý první týden tady tančil?
1: That's the brother.
2: A to je jeho bratr.
1: So the first one was dancing, the second one will be speaking.
2: Tak první tancoval a druhý bude mluvit.
3: Pranam Maheshwaranda ji, Gurudev, and pranam to hear to his successor, the dear beloved Avatar Puri ji.
2: Pranam Maheshwaranand ji mu a pranam jeho nástupci milovanému Avatar Puri ji mu.
3: Forgive me to being a little bit stressed out. They say public speaking is brings the same level of stress as going through a car accident. So please don't mind me. I'm not ready for this. I wasn't prepared to talk.
2: Promiňte mi, že jsem trošku nervózní. Říká se, že mluvit na veřejnosti je stejná úroveň stresu, jako když máte nehodu v autě, tak já jsem nebyl připraven na to mluvit.
3: But this is for all good for us. This is what our Gurudev does to us. He puts us in situations where we have to deal with something new, something unexpected.
2: A to jsou ty situace, na které nás ale Gurudev připravuje, že se máme vypořádat s něčím novým, s něčím nečekaným.
3: Because we grow through difficulties.
2: Protože rosteme díky obtížím.
3: This life is not given to us just to enjoy and be all in peace.
2: Tento život nám nebyl dán jenom, aby jsme se bavili a byli v klidu.
3: We have to go through tapas, through difficulties in order to grow.
2: Abychom rostli, musíme projít tapas obtížemi.
3: I am really fortunate to be here with you today.
2: Mám velké štěstí, že můžu dnes být tady s vámi.
3: I'm here with my family, my dear wife Yamuna is here.
2: Jsem tady se svou rodinou, moje drahá manželka Yamuna je tady.
3: And two of our three kids are with us as well.
2: A dvě z našich tří dětí jsou tady také s námi.
3: I met my wife when I was 19 years old.
2: Se svou ženou jsem se setkal, když mi bylo 19.
3: I came to one of the Guruji seminar here in I think it was Katowice or one place in Hungary.
2: A přišel jsem na jeden Swamijiho seminář, bylo to někde v Maďarsku.
3: And Yamuna was here with her mother.
2: A Yamuna tam byla se svojí matkou.
3: We are all from Novi Sad and my father is also from Novi Sad. So
2: z Nového Sadu a můj otec je také z Nového Sadu.
3: So we met here and we grew together and learn about each other here going through this wonderful summer and winter meetings we had here with our dear Gurudev.
2: A tak vlastně tam jsme se setkali a postupně přes to nádherné léto s Gurudevem jsme se i my dva spolu seznamovali.
3: Before I met Swamiji, I was and I'm still restless. I was wild when I was young.
2: Než jsem se setkal se Swamiji, a vlastně i teď pořád jsem neklidný.
3: My mind wasn't very peaceful.
2: Moje mysl nebyla moc klidná.
3: And my life would have been probably filled with all the bad things, dukas, kusangs.
2: Můj život by asi byl naplněn všemi těmi špatnými věcmi, duka, kusang.
3: But through his blessings, through his words,
2: ale skrze jeho požehnání, jeho práci,
3: yoga exercises.
2: Skrze cvičení jógy.
3: I learned to balance myself.
2: Jsem se naučil, jak nacházet rovnováhu.
3: And as you also all experience this, all the good things in our life came through the blessings of the Gurudev.
2: A jak jste to určitě zažili i vy všechny dobré věci do našeho života přišly díky požehnání Gurudeva.
3: This is only one of the lives that we are spending together.
2: Je to jeden z životů, který tady trávíme společně.
3: And as many saints told us, and as Guruji also prayed to his Gurudev, is that we should stay, or we ask our Gurudev to keep us close to him, and we want to be his servant, not just in this life, but in all the future lives that we will have.
2: Tak jak nás učí svědci a jaký Guruji se modlil ke svému Gurudevovi, i kéž jsem služebníkem, kéž jsem ti nablízku, Gurudeve, kéž jsem tvým služebníkem, a nejenom v tomto životě, ale v jakémkoliv dalším životě, který přijde.
3: So we are here to serve the humanity and to serve our Gurudev and everybody that will come after us.
2: A tak jsme tady, abychom sloužili lidstvu, abychom sloužili Gurudevovi, ať se stane cokoliv.
3: Thank you.
2: Děkuji.
4: Yamuna, doji. Huh? Uh-huh. Come, Martin Repko, you're only here today, so we're... Come. Yeah? We see him once in a blue moon.
2: Jeho vidíme jednou za dlouhé měsíce.
4: Busy guy.
2: Je hodně zaměstnaný.
4: We have many like him, all of you who dedicated the whole life to Gurudev and also for our family, for your daily life.
2: Mnozí z vás, on je jako mnozí z vás, kteří jste zasvětili svůj život Gurudevovi a také naší rodině, jogi v denním životě.
4: He, Roman Bednar, Arti, there are many doctors who also took care of Gurudev and now are automatically passed down to me.

0: A on a Román Bednár Ára, ty všichni ty lékaři, kteří se starali o Gurudeva, a teď automaticky jsem je zdědil já.
1: But also for yoga and daily life they also use and give a lot of their medical knowledge, so
0: ale i pro celou jógu v denní životě sdílejí to své lékařské vědění.
1: We can also learn a lot from them.
0: So takže se od nich můžeme mnoho naučit.
2: Pranam, all the paramparas, and pranam, my beloved Mahamrilishvar Swami Avatar Puriji.
0: Pranám celé parampara a pranám můj drahý Mahamandaleshvar Swami Avatar Puriji.
2: How to begin?
0: Jak začít?
2: I recently I saw one Italian French film.
0: Viděl jsem nějaký francouzský film.
2: Italian French.
0: Italsko-francouzský.
2: It's called Habemus Papam.
0: Jmenuje se Habemus Papam.
2: It's really interesting.
0: A je to opravdu zajímavé.
2: Because they just make new voting for new pope.
0: Protože v tom filmu hlasují o novém papeži.
2: And they just make some voting process and finally they found some new pope.
0: A tak oni projdou tím hlasovacím procesem a konečně najdou toho nového papeže.
2: And the new pope was quietly old.
0: A ten nový papež už byl docela starý.
2: Like nearly 80.
0: Bylo mu asi 80.
2: And he was scared.
0: A on měl strach.
2: What will be?
0: Co se bude dít?
2: What will happen with me and with all of the people just in Catholics?
0: A tak on se obával, měl strach, co se stane s ním, co se stane se mnou, co se stane se všemi těmi katolíky, těmi lidmi.
2: And you know that they put him just in front of balcony.
0: A oni ho tam přivedli před ten balkón.
2: And all the people, the mass of people are waiting downstairs what will be.
0: Na ten balkón a všechny ty davy těch lidí tam čekají dole.
2: And what's happened?
0: A co se stalo?
2: He just fell down.
0: On sebou sekl.
2: He just decided I am not able to do.
0: Jenom se rozhodl, prostě nejsem schopen to dělat. Tohle nedokážu.
2: And then the film is going on.
0: Pak ten film pokračuje.
2: He disappeared like a civil one.
0: On se někde ztratil, on utekl, ztratil se.
1: He's starting this is to... This is not spoiler alert. This is like the whole movie spoiled for you.
0: To ani není jenom spoiler, jako pozor, že to prozradím, ale on vám odvypráví rovnou celý ten film.
2: And he just went the whole film through the normal life.
0: A on vlastně celý ten film pak prožil normálním životem.
2: He met some normal people, like not cardinals and so on.
0: Setkal se s nějakými normálními lidmi, ne těmi kardinály a tak dále.
2: He just went out from the Vatican.
0: Jenom prostě odešel pryč z toho Vatikánu.
2: In the civil view.
0: Oblékl se do civilní šatu.
2: And finally they found him again.
0: A oni ho nakonec zase našli.
2: After several days.
0: Po pár dnech.
2: Put him to the balcony again.
0: A zase ho znova vysadili na ten balkón.
2: And I just waiting for a happy end.
0: A já jsem čekal na ten šťastný konec.
2: And the film finished like he said to people, I am not able to do.
0: A ten film ale skončil tím, že on tam nahlas řekl, tohle já nejsem schopen udělat.
2: How we are happy.
0: A tak jak my jsme šťastní.
2: How we are happy one.
0: My jsme ti šťastní.
2: That our new pope said, okay, I will do.
0: Že náš nový papež řekl něco jiného. Že řekl, já to udělám, já to dokážu.
2: He needs our support.
0: Potřebuje naši podporu.
2: He needs our love.
0: Potřebuje naši lásku.
2: He needs everything what we can help him in his not easy life.
0: Potřebuje všechno, jak mu můžeme pomoci v tom jeho nelehkém životě.
2: On the other side,
0: na druhou stranu,
2: we are getting a lot of love from him.
0: Dostáváme od něj mnoho lásky.
2: Every love from Swamiji is now transferring through him.
0: Veškerá ta Swamijiho láska nyní prochází skrze něj.
2: And we are a very lucky one.
0: A my máme velké štěstí.
2: That he said yes.
0: Že řekl ano.

0: I think Swamiji said. I think Swamiji said yes for me in 2 years before I was even born. So.
1: Myslím, že Swamiji to ano za mě řekl už 2 roky dřív, než jsem se narodil.
0: I was happily sleeping up there and he pulled me back down. So.
1: Já jsem si tam nahoře v klidu spal a on mě stáhl sem dolů.
0: So yeah. Durga, Spela. I know you can't. Yeah, come.

0: Hello. Now after these beautiful speeches.
1: Teď po těch krásných projevech.
0: What should I say?
1: Co mám ještě říkat?
0: I will share with you two stories.
1: Podělím se s váma o dva příběhy.
0: Se
1: Swamiji.
0: I'm so many years with him.
1: Tolik let už jsem s ním.
0: And he found me when I was 19 years old.
1: Našel mě, když mi bylo 19.
0: But he was taking care of me all the time, even when I didn't know that he's taking care of me and looking about me.
1: Staral se o mě celou dobu, i když jsem to ani nevěděla, jak moc se o mě stará.
0: Like probably all of us. Once I was driving to Strilky seminar.
1: Jednou jsem cestovala, jela do Střílek na seminář.
0: Around Kiel, there was one big rock in the middle of the road.
1: A kousek od Kyjova byla uprostřed silnice, byl velký kámen, kus skály.
0: And I hardly was driving around it.
1: A mně se tak povedlo ho objet.
0: That I didn't had car accident.
1: A nestala se nehoda.
0: And said, okay, now it would be good to move it, that somebody else will not have accident.
1: A já jsem si řekla, tak by bylo dobré, kdyby ho jako odvalila pryč, aby někdo jiný neměl nehodu.
0: And I was searching the place where I could stay, stop.
1: A tak jsem hledala, kde můžu zaparkovat, zastavit.
0: And there was not about 100 meters and 200, there was not safe to stop, so I didn't stop, and after half a kilometer I said, okay, now I'm too far away, I will just drive, and somebody else will move the rock.
1: A tak já tam 100-200 metrů jsem neviděl žádné místo, kde by šlo zastavit, tak když už jsem pak byla půl kilometru dál, tak jsem si říkal, no teď už to nejde se vracet, tak prostě pojedu dál a někdo jiný musí ten kámen odvalit.
0: So I came here to seminar and Swamiji came in the Jadan Hall sitting and he started with talking.
1: A tak jsem přijela sem do haly a Swamiji přišel na přednášku a začal přednášet, začal mluvit.
0: And the first thing what he said?
1: A první věc, kterou řekl?
0: He said yoga is not only doing asanas and pranayam.
1: Yoga to není jenom cvičení asana pranayamy.
0: Yoga is also moving the stone from the road.
1: Yoga je také o tom odstraňovat kameny z cesty.
0: So like this he gave me many times sign that he know what I'm doing and guided like with this sentence I didn't forget this sentence.
1: A tak mi takto dával mnohokrát znamení, že přesně ví, co dělám a dával mi vedení, tak jako já na tuhle tu větu nezapomenu, protože to byl jasný pro mě, jasný vzkaz.
0: And I moved every time when I saw this some stone somewhere, now I'm moving even little one.
1: A od té doby, kdykoliv vidím na cestě nějaký i malý kamínek, tak ho vždycky dám stranou.

0: Tranou.
1: And once we were sitting here in Strýlky under this old pine tree.
0: A jednou jsme seděli tady ve Střílkách pod tou borovicí.
1: With Swamiji, and Swamiji was we were in quiet, or we were few people and Swamiji, and he started to looking to the sky, which was really clear blue sky.
0: A bylo tam jen pár lidí a my jsme tam v tichosti seděli a Swamiji se najednou začal dívat nahoru do oblohy, která byla úplně jasná modrá obloha.
1: And before he asked me, Durga, what are you doing now?
0: A předtím se mě zeptal, Durgo, co teď vlastně děláš?
1: And I said, still in the same company.
0: A já jsem říkala,
1: still in the same company.
0: Že pracuji pořád ve stejné společnosti.
1: And then he looked to the sky and said, oh, clouds are coming.
0: A pak se podíval na oblohu a říkal, blíží se mraky.
1: And there were no clouds on the sky, really little hardly to see one.
0: A tam ale žádné mraky na obloze nebyly, jenom takové drobné ani nebyly vidět.
1: And I said, okay, something is coming.
0: A já jsem říkala, aha, tak něco se blíží.
1: And after a few years then, because I was really scared that I will not have a job and to survive, you know, and have money to live.
0: A já jsem v té době měla obavy, abych měla peníze, abych vůbec vyžila nějak, abych měla na živobytí.
1: But after this, what he said, I said, okay, he knows everything, everything will be all right, and it was.
0: Ale poté, co řekl tohle, tak já jsem získala jistotu, že všechno bude v pořádku, že všechno to dobře dopadne a také dopadlo, bylo to dobře.
1: So he's really taking care of me all the time.
0: A tak se o mě opravdu pořád neustále stará.
1: And I believe it will be everything okay, and only we have to remain in his boat.
0: A všechno bude v pořádku, jenom musíme zůstat v té jeho lodi.
2: Once upon a time I was I think
0: jednou jsem byl v Nizozemí,
2: in Jaipur, I think.
0: Ne, v Jaipuru.
2: And I was with some friends.
0: Byl jsem tam s nějak kamarády.
2: And he called me. That time Swamiji used to still call, so.
0: A té době ještě mi Swamiji volával, tak mi zavolal.
2: Didn't pick up.
0: Já jsem to nezvedl.
2: Second time he called me.
0: Po druhé mi volá.
2: Didn't pick up.
0: A já jsem to nezvedl.
2: Usually he doesn't call me the third time.
0: A většinou už po třetí mi nezavolá.
2: That day he called me the third time.
0: Ale v té době mi zavolal i po třetí.
2: And then I was like, okay, I need to pick up.
0: A já jsem říkal, no tohle už musím vzít.
2: Where are you?
0: Kde jsi?
2: Come back now here.
0: Teď přijeď sem teď zpátky.
2: That was it.
0: A to bylo celé.
2: So he knows when we are supposed to be where, and if we are not supposed to be there, he will give certain indications, or he will say something, or now you will have that inner indications.
0: A tak on ví přesně, kde máte být, a když tam nejste, tak vám dá znamení, řekne vám co a jak, a nyní vám to říká vnitřně.
2: Tino kalo ke drashta, the one who sees all three kalas, that is the guru.
0: Ten, kdo vidí všechny tři kálas, to je guru.
2: Now Kristina Kamala will come and share some of her insights.
0: Yes. Kristina přijde.

0: true that our Gurudev is calling us when we less expect.
1: A je pravda, že Gurudev nám zavolá, když to nejméně čekáme.
0: And when we are so relaxed with thoughts and observing and thinking how other stories were nice and inspiring.
1: Když jsme uvolnění, jenom si to užíváme a říkáme si, jak ty příběhy jsou pěkné a inspirující.
2: Then we stir the pot. Then we stir the pot.
1: Pak zamícháme tím hrncem.
0: It's easier to talk about other topics, about your profession or whatever, but at least for me it's the hardest to talk about experience in yoga.
1: A tak je snadné mluvit o nějaké zaměstnání, práci, ale pro mě je nejtěžší mluvit o zkušenostech s jogou.
0: So there are a lot of things in the memory in this bag that we are carrying with us.
1: Tak těch vzpomínek je hodně v tom batohu, který si spolu sebou neseme.
0: And as this is also one of my qualities which are not let's say improved yet, I'm looking with a lot of these stories and I'm so indecisive which one to take now out of this bag.
1: A tak je to moje vlastnost, kterou jsem ještě úplně nezvládla, tak já teď přemýšlím nad všemi těmi příběhy a přemýšlím, který z nich vybrat, který z nich vytáhnout.
0: But I can take the last short and sweet one.
1: A tak jeden krátký a sladký.
0: And this is about our avatar Puriji.
1: A je to o našem avatar Puriji.
0: And this is just from yesterday.
1: A je to ze včerejška.
0: Okay, there is before story which is connected maybe to this one. So maybe on short I can also tell this.
1: A je to ještě jeden příběh, který vlastně je tím spojený, tak můžu krátce říct i ten.
0: To understand the context a little bit more.
1: Aby jsme porozuměli tomu kontextu.
0: So I used to have two cats.
1: Mívala jsem dvě kočky.
0: Not intentionally that I was searching for these cats, but somehow they came into my life and I accepted and then I got very attached to them.
1: Nebylo to záměr, ale oni nějak prostě ke mně přišli a já potom jsem se k ním velice jako přilnula.
0: And especially one of them came really, really somehow close to my heart and I really, really felt her soul somehow.
1: A zvlášť jedna z nich opravdu byla velice blízká mojí duši a byla mi velice blízká, drahá.
0: And then this cat had very strange illness, strange problems.
1: A pak ta kočka onemocněla nějakou podivnou nemocí, měla nějaké podivné problémy.
0: And no doctor could help her.
1: A žádný lékař jí nedokázal pomoct.
0: And in this time when I was with her I really really learned a lot about love.
1: A v té době, když jsem s ní byla, jsem se opravdu naučila hodně o lásce.
0: And about dedication.
1: A o odhodlání.
0: And when she after this illness when she also left somehow she disappeared.
1: A poté, když prošla tou nemocí, tak najednou zmizela. Odešla.
0: That time I started to learn the glimpses of detachment.
1: A v té chvíli jsem se začala učit takové náznaky odpoutání.
0: I said glimpses because I think the detachment is really big topic and it's a long way to go.
1: A říkám jenom náznaky, protože myslím, že odpoutanost je velké téma a je to daleká cesta.
0: But it was interesting combination of these to see how love can be there and also detachment can be there at the same time.
1: A tak to bylo zajímavé pozorovat, jak zároveň tady může být láska i odpoutanost ve stejnou chvíli.
0: So those were things that came on my mind and they were coming slowly to my mind after and between this was happening.
1: A tak tohle, o tom jsem tak pomalu jako přemýšlel a přicházelo mi to na mysl, i když se tohle stalo.
0: So of course then I was very sad when she went and it was really really let's say intensive for me.
1: A tak já jsem samozřejmě byla smutná a bylo to pro mě intenzivní, můžu říct.
0: And so the time passes and then somehow also in one period when I was very sad because of some situations.
1: A tak to takhle šlo a potom byla taková situace, kdy jsem byla velice smutná.
0: Then some other cat appears. Somehow the mother cat just gave birth in my yard somewhere.
1: A najednou se objevila další kočka, nějaká březí kočka tam porodila na mém dvoře.
0: And so she was not fed enough and somehow this mother left and so this cat also I started to take care of her.
1: A ta kočičí matka potom odešla a tak mi tam zbylo to kotě, o které jsem se začala starat.
0: And still of course you have this very intensive memory of how it was and how I was sad before when I already lost one cat that was really close to my heart.
1: A tak jsem měla jakoby v sobě tu vzpomínku, jaké to bylo těžké, když jsem ztratila tu první kočku.
0: But somehow maybe just because of that experience and that thoughts that came to me, this detachment and this trust somehow with time raised in me that everything is okay the way it is.
1: Ale určitě s tím, jak jsem více přemýšlela o té odpoutanosti, tak ve mně zrála ta myšlenka, že vlastně všechno je v pořádku, všechno je tak, jak má být.
0: I started to trust more with this cat somehow.
1: Víc ve mně rostla důvěra, co se týká téhle kočky.
0: And I was more relaxed to let her out, even if I'm not home. My home is close to the street though, so it's not so safe in general from one part of the house.
1: A více mi nechávala i chodit ven, i když bydlím na Rušné ulici, kde to není asi tak bezpečné.
0: But in the other side there is a lot of greenery and enough space for her. So
1: a na druhé straně měla dostatek zeleně.
0: So somehow with this cat I started to feel more relaxed and I had more trust.
1: A tak více s touhle kočkou jsem byla uvolněnější, měla jsem více důvěry.
0: And so I asked my neighbor who also love animals very much to maybe while
1: a tak jsem se zeptal svého souseda, který taky má rád zvířata.
0: If she feels maybe to a little bit to play with this cat while I will not be there, that she will not be just close in the house because her character is very lively and so on.
1: A tak jsem poprosila tu sousedku, jestli by si s tou kočkou nechodila hrát, protože aby nebyla tak dlouho zavřená sama v tom domě, protože ona má takovou hravou povahu.
0: And so she says, yes, yes, I can do.
1: A ona říká, ano, to můžu.
0: And you know, there is some trust in you and there is some piece of the doubt in you.
1: A tak víte, i když je ve vás ta důvěra, tak vždycky je tam kousek těch pochyb.
0: So I think the combination of both also invoke or calls to some situation to happen, probably, I guess.
1: A tak si myslím, že potom tohle to vlastně vám přináší ty situace, které se vám stanou.
0: So I was much more peaceful inside of me and I said, okay, it will be everything as it should be.
1: A tak jsem byla uvnitř klidná a říkala jsem si, všechno bude, jak má.
0: So yesterday this neighbor calls me very stressed and all, oh my god, she's not coming back, I don't know where she is. And the point is that also she really needs to come back in the evening because of the street and because she's on this edge to be sterilized, I don't know how to say in English. Yeah, it's okay. So so I should take care that she's not going with other cats now.
1: Tak je problém, že až není sterilizovaná, takže jsem potřebovala vždycky v noci chodila zpátky, aby se netoulala s ostatními kočkami, a i protože je tam Rušná ulice a včera mi ta sousedka nervózní volala, že ta kočka se nevrátila.
0: And yes, of course, this time was much more peace in me than before in my experiences.
1: A samozřejmě teď bylo ve mně více klidu díky těm mé zkušenosti.
0: But still, you know, you are not, you know, indifferent.
1: Ale samozřejmě nenecháte to jen tak být.
0: And so Avatar Puri noticed me that I was running here and there and was on the

0: a telephone on calls and answering the calls all the time, and he asked me if it's something wrong.
1: A avatar Puriji si všiml, jak jsem nervózní, že pořád někam telefonuju a něco řeším, tak se mě zeptal, jestli je všechno v pořádku.
0: Somehow I had really some peace, like I said before, inside of me, but not complete.
1: A já jsem v sobě měla určitou část klidu, ale ne úplný klid.
0: And so I told him that this cat is somehow went and I'm a little bit worried about this.
1: A tak jsem mu to popsala, že mám obavy o tu kočku.
0: And so he said, she will come back.
1: A on říkal, ona se vrátí.
0: And so I went there and sit down and wait. Still I was answering on some messages if they were coming, and at some moment I felt to tell these people that they shall just return home from my home, that they will not be there for a whole night. No.
1: A tak jsem seděla, čekala, vyřizovala jsem nějaké zprávy a říkala jsem si, že musím té sousedce říct, aby už tam nečekala v tom mém domě, aby šla domů.
0: But after Avatar Puriji said this to me, I was peaceful. I said, okay, if she is not coming this evening, she will somehow come in the morning, so I can say people to go home.
1: A tak jsem se, když mi to Avatar Puriji řekl, tak jsem se uklidnila, říkala jsem si, když se nevrátí dnes večer, tak zítra, tak můžu ty lidi poslat domů.
0: So I wrote them a message, and after some time, I got the call that she is there and she is safely inside.
1: A tak se mi napsala, ať klidně jdou domů, a oni mi za chvíli volali, že ta kočka je v pořádku doma, že je všechno v pořádku.
0: So, thank you very much.
1: Tak děkuji.
0: For support.
1: Za podporu.
0: And for everything.
1: A za všechno.
0: Thank you.
1: Děkuji.
2: Tomorrow is early morning.
1: Zítra nás čeká brzo ráno program.
2: So today I'm not going to stretch it till 10 o'clock.
1: Takže to dneska nebudem natahovat do 10.
2: 4:30 and kids program is not on Monday, it's on Tuesday by the way.
1: Dětský program nebude v pondělí, a bude v úterý.
2: And they are preparing something beautiful also.
1: Už něco krásného připravují.
2: For the presentation.
1: Na prezentaci.
2: Because on Thursday we have Gurudev's Mataji, Sadhvi Punyanand Bhartiji Maharaj, her Samadhi day.
1: Protože ve čtvrtek si budeme připomínat Samadhi Swami Punyanandji, Guru Swamijiho maminky.
2: And we will also have the night dedicated to Mahaprabhuji, as we had the parampara going on. We did Arak Puriji, then Dev Puriji, and then we'll do Mahaprabhuji on Thursday.
1: A také čtvrtek bude zasvěcen Mahaprabhujimu, protože postupně máme ty satsangy pod naší parampara. Už jsme měli k Arak Puriji, k Dev Puriji, takže teď Mahaprabhuji.
2: And yeah, hope to see you in the morning at 4:30.
1: A doufám, že se uvidíme zítra v 4:30 ráno.
2: I would not be late, I would be on time.
1: Já se neopozdím, přijdu včas.
2: Let's have prayer. One, two more bhajans and kirtans.
1: Tak ještě jeden bhajan a modlitba.
2: Or anyone else wants to share something. Scott, you want to know?
1: A ještě někdo chce se o něco podělit?

děti a mládež, přijďte si pro prašát a také pokud dneska někdo odjíždí, tak také přijďte.

0: We can sing one very beautiful bhajan from Swami Lalanandji.
1: Můžeme si zaspívat krásný bhajan od Swamiho Lalanandy.
0: It's we don't sing so often and Swamiji said that it's good to sing old bhajans.
1: A nespíváme ho zas tak často a Swamiji říká, že je dobré, abychom zpívali všechny bhajany.
0: It's called Mana Rata Nam.
1: Takhle se jmenuje.
0: And it means oh my mind repeat the name of God, repeat your mantra.
1: A znamená to o moje mysli opakuj jméno Boží, opakuj mantru.
0: Because this opportunity of human life of being a human will not come again and again.
1: Protože ta příležitost zrodit se jako člověk nebude přicházet znovu a znovu.
0: All the saints and Vedas are saying this.
1: Všichni svědci a všechny Védy o tom mluví.
0: Give your body and mind to Sadguru Deo.
1: Odevzdej své tělo a mysl Sadguru Devovi.
0: And he will destroy all your doubts and all your bad qualities.
1: A on zničí všechny tvé pochyby a špatné vlastnosti.
0: In the holy lotus feet of Sadguru Deo.
1: U svatých lotosových nohou Guru Devi.
0: There are all holy pilgrimages.
1: Tak v nich jsou všechna svatá poutní místa.
0: The satsang of Guru Devi is so great.
1: Satsang Guru Devi je tak úžasný.
0: He will bring you across this ocean of samsara.
1: Že tě převede přes ten oceán samsáry.
0: The glory of Guru Devi is so big you can't describe with words.
1: Sláva Guru Devi je tak velká, že ji nelze popsat slovy.
0: With Guru Kripa, with mercy of Guru Devi, we get his darshan.
1: S Guru Kripa, milostí Guru Devi, získáme jeho darshan.
0: And at his holy lotus feet we recognize the Atma.
1: A u jeho lotosových nohou rozpoznáme Atma.
0: The real Guru Deo, Brahmanishta Shrotriya, he is beyond four levels of consciousness.
1: Opravdový Guru Dev je nad čtyřmi úrovněmi vědomí.
0: He is the protector of the whole universe.
1: Je ochráncem celého vesmíru.
0: Shri Lala Nandaji is every day saying, singing about the glory of Shri Mahaprabhuji.
1: Shri Lala Nandaji každý den opěvuje slávu Shri Mahaprabhujiho.
0: Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai. Shri Swami Lala Nandaji Maharaja ki jai.